Léto, prázdniny, cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tulákům. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí Greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Rybolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom Mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už jede vlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák, Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón.

pořadu Na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

K vlakům patří i nádraží, přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží.

A když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

vlak mě veze, poslední můj vlak mě veze. Teď vím, když pryč jsem spěchal, to, co jsem jí nehledal, doma jsem nechal, poslední můj vlak mě veze.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
6: určitě, hezké odpoledne. Určitě, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
5: Všechno ještě bude.
6: Ano.
5: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radosti Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem má Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metřickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metřickou hráli řadu věcí. Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni. Ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavou, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavou a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrázen je hovor jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metřická a ten profesor Klausen se jmenoval a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba, ve
1: kterém
0: jste
1: já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a tam hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
0: to
1: Darku.
0: To jste měl dostávat pak nějaké fackovné, ne?
1: Nedostal, ale ne. To bylo mezi námi, jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, pojď, já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
0: aha.
1: Jako, a ona si na mě sedla, ze strany, jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladý, ten to vydrží, tak se Bohu dobila. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano,
0: co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. Já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
0: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych se mu nějak ublížil, ten informátor.
0: Jo.
1: No.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam z rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela je jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Musí... Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás. Měl tedy taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolí psa, krásně. Jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel, a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a... Verich měl takovej kameninový takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalému vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A je, to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se museli za dveře, ven, na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnuto. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali fakt, stejně, jo? No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že vymyslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chodbaň má žůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě budou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
4: Tak jo,
3: že,
4: tak hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to přeji. Jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jakou ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když byšel, teda ne, aby se mě chodili budil o půl noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Vo půl noci, jo. Jak když prská. Vokno, ještě dnes, ale vok, když by ještě dneska. Když bych se zmrzkal. A tady je, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně. Pak jsem ještě ke všemu se učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když se na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No, protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou, tak ještě línej. No, podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání, no, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No. Jo.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspěl tu písničku, tamhletu, kterou vy pak najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano. A to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo? No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho Pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo
2: toho Bartoň. Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzal takovej jakoby kněžštější. Než já.
1: Říká Aleš Ulm, vybral nám Luďka Sobotu. Já zas z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humor. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A psala bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně, kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, už to můžu říct, pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Aha. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka, tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to... A já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci? A když se slíkat, tak ji povečku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že ono. Tak si s náma zahádal osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si říct ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. Nebo mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta, já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada, jsem se tak podvědomě říkal, dělal jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný, on byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. Je, my jsme živnostníci, no, šekadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jako by jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano, ano,
2: kde
5: ano,
2: to venkovní
5: chatku,
2: sprchu.
5: Ano, tak. Ano, takový, jo, tohle, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl, jakože ne, a tohle to, na to, to. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tady taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se
5: měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka,
2: žena, manželka.
5: Ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla,
2: no,
5: to byla tajemnice divadla národního a ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice, Opavsko, hlasu Pronačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Shledanou, Vám taky.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den.

0: na to věřej, to je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl, to není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
1: Na čem právě pracujete?
0: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad my jsme... Ne, že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
1: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
0: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsobem. A poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhlubějí se zároveň.
2: Humoriáda.
3: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
4: Já děkuju, děkuju a budu se těšit někdy příště.
3: Ano, hezkou dovolenou narodu.
4: O, díky.
3: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Nemocnice v Rumburku na Děčínsku se za první pololetí letošního roku dostala do ztráty 46 milionů korun.

0: Okresní soud v Ústí nad Labem uznal oba bývalé místostarosty Lovosic vinné z podvodu. Částí Liberce dnes odpoledne projede peleton cyklistů. Dál platí výstraha před požáry, bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 32 stupňů. Pěkné páteční ráno zprávy a Jana Moravcová. Nemocnice v Rumburku na Děčínsku, která patří pod společnost Krajská zdravotní, je ve ztrátě. Podle informací tiskového oddělení Krajské zdravotní se jedná o částku 46 milionů korun. Vedení společnosti tak jedná s Ústeckým krajem o budoucnosti zdravotnického zařízení. Starostové ze Šluknovského výběžku jsou proti utlumování zdravotní péče v této nemocnici.
1: Podle starostů vnímá na konci roku skončit provoz dětského oddělení. To nechce Krajská zdravotní potvrdit. Její mluvčí Miloslava Kučerová napsala, že se tomu budou na konci srpna věnovat při jednáních krajští radní. Společnost podle ní intenzivně jedná se zdravotními pojišťovnami o zajištění pohotovostní péče pro děti a dorost v Rumburku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Dva bývalí místostarostové Lovosic, Miroslav Závada, dříve za ODS, a nezávislá Vladimíra Nováková odešli od okresního soudu v Ústí nad Labem s peněžitými tresty. Připravili totiž společnost, která spravuje majetek Ústeckého kraje, o více než 5 milionů korun. Nováková musí zaplatit pokutu přes 1 milion korun. Závada navíc půjde na 4 roky a 2 měsíce do vězení. Už v minulosti ho totiž krajský soud v Ústí nad Labem potrestal za zabití. Soudkyně Romana Vlachová mu tak uložila souhrnný trest za oba činy. V libereckém Hanichově musí dnes odpoledne řidiči počítat s dopravním omezením. Informovalo o tom město Liberec na sociální síti. Důvodem je cyklistický závod Czech Tour. Peleton cyklistů by měl zhruba v 15:30 projíždět Horním Hanichovem a Pilínkovem. Dál bude pokračovat přes Dlouhý most, Hodkovice nad Mohelkou a Český Dub až na Ještěd.
2: Omezení podle pořadatelů potrvá zhruba půl hodiny. Hanichovem peleton projede v 15:25 až 15:34. V Pilínkově bude o 4 minuty později. Ohraničovat ho bude takzvaná klouzavá uzávěra. Silnice se otevře v momentě, kdy projede poslední auto konvoje se zelenými vlajkami. Uzavírka se týká i městské hromadné dopravy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už dnes. Na konci týdne bude převážně jasno a hlavně v neděli v Čechách se může zatáhnout a objevit se mohou bouřky.
3: Počasí.
0: Výstraha před požáry platí na severu Čech i nadále, dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32, na horách do 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Sokolská ulice v Chomutově je uzavřena, důvodem jsou práce na inženýrských sítích. To byly zprávy v 5 hodin, já vám přeji dál šťastnou cestu a pěkné ráno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hurá, pátek, hezké ráno, 4 minuty po 5. hodině, pro někoho začátek víkendu, pro někoho začátek dovolené, krásný den vám všem v pátek 14. srpna. Užívejte dnešní den ve naší společnosti, společně si užijeme dnešní ráno, řekneme si za chvilku, jaký pátek 14. srpna je z hlediska kalendáře, co nám přinesl v naší historii, no a k tomu dáme opravdu parádní písničky, které nestárnou, na tyhle jste se těšili určitě celou noc. Vítězslav Vávra a Karel Zich.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Dylan má dneska svátek. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. 11 minut po 5. hodině 14. srpna. Kalendář se vám přečetl já a teď vám kalendář přečte Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Volek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
3: Nádherný výhled.
2: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
4: Jacinta Johnsonová.
2: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
4: Přátelé mi říkají Jinx.
5: Mně všichni říkají James Bond.
2: Jediného Oscara má za Ples příšer.
4: Rozená v pátek 13.
5: Takže nosíte smůlu.
2: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
6: Český rozhlas Sever.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Máme kolem nás spoustu biznismenek, žen podnikatelek. Ženy, které se nemůžou nebo nechtějí po mateřské vrátit do svého původního zaměstnání, zakládají vlastní biznis. Takových maminek přibývá i kvůli malé nabídce částečných úvazků. My vám některé maminky představíme za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí. V tuto chvíli je jasná obloha u nás na severu Čech, je to bez deště. Teploty kolem 14 stupňů v Mostě i v Ústí nad Labem. Ta předpověď je pro dnešní den v celku jasná. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 33 stupňů. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Mezi přebalováním dětí a hraním si s kostkami může vzniknout skvělý nápad, nový biznis. A to díky maminkám, které se nechtějí nebo nemůžou po rodičovské vrátit do původní práce. Ukazují to číslo České správy sociálního zabezpečení o vedlejších činnostech. Podle nich si loni začalo podobně vydělávat 8 000 žen. Důvodem je často malá flexibilita zaměstnavatelů.
1: Uvařit, ovonět, nakuličkovat a naskládat do průhledných doziček. S nápadem vařit v malé kuchyni modelínu, která je netoxická a pro děti nezávadná, začala bývalá učitelka na prvním stupni Kateřina Exnerová na rodičovské dovolené.
2: Vařím modelínu od roku 2012, ale jenom pro známí a pro svý děti. V 2017 jsem si řekla, že ji chci začít prodávat. Pak jsem se už nevešla jako ve své kuchyni a to už byly i nějaké objednávky.
1: Nové podnikání ale potřebovalo finance. Kateřina začala s 500 000 korun i díky podpoře manžela. Barevná modelína, která začala v malé kuchyni, teď zamíří do Polska a Maďarska. To Dominika Podhráská svým biznesem na rodičovské dovolené dokonce zachránila domácí rozpočet. Začala boxy, které zapojí všechny smysly dětí do hraní, od zraku až po hmat, a postupně přidala i domácí barevnou modelínu, která se dnes prodává i ve Švýcarsku. To vše s našetřenými 20 tisíci. Dnes má její firma obraty v řádu desítek milionů a je postavena především na práci maminek.
3: U nás vlastně 99% lidí, kteří u nás pracují, jsou maminky na mateřské s malými dětmi.
1: Že Dominika Podhráská přiznává, že na organizaci a chod firmy jsou částečné úvazky náročnější, tak aby vše klapalo, neměnila by.
3: Jsou velice efektivní, ty práce jako dávají strašně moc. To bych řekla, že je velký benefit.
1: Právě žen, které zakládají vlastní podnikání, přibývá v Česku posledních 16 let v řadě. Ukázala to čísla České správy sociálního zabezpečení. Podle Jiřího Halberštáta, ředitele náboru a marketingu Manpower Group, stojí za rostoucí touhou zakládat vlastní podnikání a nevracet se zpět na původní pozice především malá flexibilita zaměstnavatelů.
4: Tomuto tématu se věnovala studie OECD, která přímo uvádí, že je to důsledek malé nabídky flexibilních úvazků v České republice, která je opravdu ve srovnání se zeměmi západní Evropy extrémně nízká. Je to také v důsledku nedostatku péče o malé děti nebo obtížného slaďování práce s rodinou.
1: Tříletá rodičovská dovolená je v Česku jedna z nejdelších v Evropě a je to i jedním z důvodů, proč ženy po návratu do zaměstnání vydělávají méně. Podle posledního vydání indexu Women in Work společnosti PwC z loňského roku dosahují rozdíly ve mzdách na stejných pozicích mezi muži a ženami v Česku kolem 17%. Barbora Borovská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 3:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever, blíží se zprávy v půl s Janou Moravcovou. Houby nerostou, i tohle se od nás za chvíli dozvíte. Příjemné, dobré ráno vám všem a teď jedna pohádková melodie. Never Ending Story.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40%. Ústí nad Labem rozšíří prostory základní školy Školní náměstí v Předlicích. Vznikne tam nový objekt se 6 učebnami, družinou a taky střecha pokrytá zelení. Nahradí současnou budovu školní družiny, kterou město nechá zbourat. Přestavba vyjde na více než 57 milionů korun bez DPH. Lidé v Liberci si budou moct za týden připomenout výročí vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Na náměstí doktora Edvarda Beneše u pomníku obětem okupace bude od 9 hodin vzpomínkové setkání. V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky. Pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. O druhou českou medaili na plavecké mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla, a to v závodě na 50 metrů znak. Do finále se probojoval suverénně z 3. místa. Ve čtvrtek ovládla Barbora Sémanová závod na 200 metrů volný způsob a stala se tak v této disciplíně evropskou šampionkou už po 3. Dál platí výstraha před požáry, bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli oleji na vozovce čekejte sníženou rychlost v Plynárenské ulici v Teplicích a s uzavírkou počítejte řidiči v Sokolské ulici v Chomutově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Máme půlku srpna, dneska poprvé ráno jsem si říkal, že už by to sneslo nějakou lehkou bundu, přece jen po ránu je trošičku chladněji, ale co si budeme povídat, ono to zase přijde, to teplo. Prý už o víkendu znovu tropy. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Karel Gott, teď už Pavel Bobek.
3: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chladné nápoje, to všechno léto je 8 minut po půl šesté, tak na zdraví, hezký den, hezké ráno s Českým rozhlasem Sever. Tak na zdraví si řekneme i po 13. hodině, otevřeme poradnu o zdraví, zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Dneska si s vámi budeme povídat o tom, kolik berete léků.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: Budeme mluvit o množství léků.
1: Máte někdy pocit, že už těch všemožných pilulek, kapek a injekcí máte nějak moc?
2: Kritická hranice je často udávána na 5 a více léků současně. Máte jich víc? Říkáte si, vědí ti všichni doktoři, co já to všechno beru?
1: Víte, že velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálad?
2: U starších lidí dokonce zmatenost, poruchy paměti, úzkosti nebo dokonce pády.
1: Kolik berete léků vy? A nemáte s tím potíže? Dejte nám o tom vědět. Svěřte se svými obavami a problémy s léky.
2: Své dotazy nám můžete už teď poslat přes formulář na stránce pořadu www.veseleazdravie.cz a taky na náš Facebook.
1: Nebo nám zavolejte svůj dotaz telefonicky a nechte vzkaz paní doktorce na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Vašim problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
1: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 6:45, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. No, připravme se na jeden, dva dny, znovu bude vedro.
1: Počasí.
0: Teď po ránu máme 11 stupňů v Bílině, 11 stupňů máme ve Varnsdorfu, dnešní maximální teploty, ale budou 33 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno. Hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 12 minut 6. hodina vy jste s Českým rozhlasem Sever. Babské rady si poradí s každým hříškem a to doslova. Naučí vás totiž rozlousknout vlašské ořechy anebo pistácie i bez louskáčku.
1: Babské rady.
2: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy, tak aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácí. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácí nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Hezký den za 5-6, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Ústí nad Labem reaguje na kritiku ohledně pokácení zdánlivě zdravého stromu. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. Příjemné vstávání a Alanům všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Starostové 18 obcí ze Šluknovského výběžku protestují proti utlumování zdravotní péče v nemocnici v Rumburku. Ústí nad Labem reaguje na kritiku ohledně pokácení zdánlivě zdravého stromu. Plavkyně Zémanová má zlato z mistrovství Evropy na Kraulovské dvoustovce. Dál platí výstraha před požáry, bude jasno nebo skoro jasno, maximální teploty dnes do 33 stupňů. Krásné páteční ráno, zprávy a Jana Moravcová. V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadají, zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústecké

0: Karlovarského kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
1: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku Rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Pokácení vzrostlého stromu v Ústí nad Labem vyvolalo vlnu kritiky na sociálních sítích. Město se k tomu na webu vyjádřilo tak, že se jednalo o invazivní druh pajasanu žláznatého, který vytlačuje původní rostlinné druhy. Odborníci ho vloni ošetřili injektáží a odstranili ho až letos po odumření.
2: Pokud by město pokácelo živý strom, začaly by z jeho kořenů intenzivně vyrůstat nové výmletky a pajasan by se šířil dál. Strom dokáže ročně vyprodukovat až 10 tisíc semen. Radnice má letos v plánu pokácet celkem 47 vzrostlých a 37 mladých pajasanů. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Nově by tam mohlo patřit třeba mučení nebo obchodování s lidmi. Navrhuje to poslankyně Barbora Urbanová z Hnutí STAN. O změnách chce teď jednat dětský certifikát, který má zamezit v práci s dětmi sexuálním delikventům, by měl v Česku platit od ledna. Sport. Kraulařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů. Pokračuje Sémanová.
3: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
0: Dnes bude o medaili bojovat znakař Knedla na 50. Počasí. Dál platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, jinak bude jasno nebo skoro jasno, s teplotou až k 33 stupňům.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Srážka osobního vozu se zvěří aktuálně komplikuje dopravu na D7 u Všehrd ve směru na Prahu na 73. kilometru a v Plynárenské ulici v Teplicích čekejte dopravní omezení kvůli naftě na vozovce.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Možná už máte za sebou dovolenou a tak si můžete přidat k dnešnímu tématu pořadu Dáme řeč během letního cestování. Když jste si řekli, ty tady je draho, tohle už opravdu přehání s těma cenami. Samozřejmě budu se vás ptát, na čem šetříte na dovolený, nebo naopak, jestli jste našli zemi, kde je levněji než u nás. Prostě, které země jsou pro nás drahé a které levné, to probereme v pořadu Dáme řeč už po 9. hodině. Tak drazí moji, hezký den vám všem, dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Michal Tučný, teď Zuzana Norisová.
4: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Michal Tučný na Českém rozhlasu Sever. Hezký den, hezké ráno všem, Alanům všechno nejlepších svátků. Je pátek 14. Dobré ráno. No a my v tuhle chvíli půjdeme se věnovat jednomu přepadení řidiče rozvážejícího pečivo. Nakonec to bylo všechno jinak. Více Petr Beran.
1: Krimi historky.
2: Případ, který nejdřív vypadal jako loupežné přepadení řidiče rozvážejícího pečivo, nakonec kriminalisté rozpletli úplně jinak. Řidič policistům oznámil, že ho přepadli dva pachatelé, vzali tržbu přes 63 tisíc korun a zamkli ho v nákladovém prostoru vozidla. Jenže důkladné prověřování celé události odhalilo řadu nesrovnalostí. Při dalším výslechu se pak muž přiznal, že si přepadení vymyslel a peníze si nechal. Hotovost pak vydal kriminalistům a místo pátrání po neznámých pachatelích nyní policie řeší samotného řidiče, který je stíhán pro trestný čin z pronevěry.
1: Krimi historky.

0: Hezký den s českým rozhlasem Sever, přesně ve 6:45, dobré ráno. Teď budou zase vedra, ale příští týden by ty teploty mohly být přijatelné třeba na nějaký hezký výlet. Tak ten tip na výlet pro vás budeme mít za chvíli, zapamatujte si ho a pak vyražte. Hezký den a teď k tomu počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu si možná řeknete, je, tak to je hezky, docela příjemná teplota. Ano, 15 stupňů teď máme v Dubí a 8 stupňů nad nulou jenom máme v Žatci. A ta předpověď bude vedro a velké vedro. Až 33 stupňů, ve Šluknovském výběžku 31, na horách 28 a bude slunečno. Bude jasno nebo skoro jasno. Krásný den!
2: Týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A teď ten slibovaný výlet na Litoměřicko půjdeme. Krásné výhledy na České středohoří nás čekají. Míříme na vrch Košťál, kde zůstaly zbytky středověkého hradu Košťálov. Možná tam straší i Bílá paní.
2: Košťál má vrchol ve výšce 494 metrů nad mořem. Asi proto si tohle místo vybral v době středověku dosud neznámý stavitel k vybudování pevného hradu, na kterém si vylámali zuby i husité. Na vrcholu zůstaly jenom zbytky hradního paláce, nicméně i tak z dálky velmi dobře patrné. Z paláce obdélného půdorysu se dochovalo obvodové zdivo asi do výše prvního patra s pozůstatky okenních i dveřních otvorů. Původně se jednalo o několika podlažní stavbu, kterou navíc obíhala obvodová hradba. Za příkopem se rozkládalo předhradí s hospodářskými, provozními i obytnými stavbami. Nechyběla hlavní hradní brána. Dneska tu najdeme jen sporé zbytky zdí. Zřícenina hradu Košťálov se hrdě vypíná nad městečkem Třebenice a zaslouženě patří mezi nejzajímavější zastávky na zlaté stezce zemí hradu. Výstup na hrad Košťálov je nejsnažší právě z Třebenic. Z náměstí i od vlakové zastávky k němu vede červená turistická trasa, na kterou přímo pod hradem navazují další značené stezky, rozbíhající se do různých směrů malebnou krajinou. Ta má až pohádkový charakter. Ne jeden turista prohlašuje, že z Košťálova jsou vůbec nejlepší výhledy na celou západní část středohoří. Krásně je vidět Milešovka s Kletečnou, Lovoš, Solanská i Lipská hora a všechny vrcholky kolem Rané Uloun. Do široka se jižním směrem otevírá rovinatá krajina po Ohří a po Labí. Z krajiny výrazně vystupují Házenburg i hora Říp. Jižní svahy hory Košťál jsou vzhledem k výskytu vzácných rostlinných společenstev chráněnou přírodní památkou.
1: Tolik romanticky naladěná Eva Bucharová, tak zajďte na Košťál, zajďte i na Košťálov a jak se mluvilo o té Bílé paní, nevím, možná Bílou královnu tam potkáte, ale tu teď uslyšíte u nás na Českém rozhlasu Sever.
0: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever, 4 minuty před 6:30. Dobré ráno, severní Čechy. Máme samozřejmě pátek, to víte. Víkend je před námi, dneska má svátek Alan, mimochodem zítra má svátek Hanička a v neděli Jáchym, což jsou slavná jména, tak nezapomeňte jim popřát dopředu. Ale co nás čeká, to jsou zprávy v půl s Janou Moravcovou. Chodci a cyklisté se musí připravit na změny na Špindlerově mostě v Roudnici nad Labem. I tohle se od nás za chvíli dozvíte.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období vloni. A podle České spořitelny roste taky částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Chodci a cyklisti se od příštího týdne musí připravit na změny na Špindlerově mostě v Roudnici nad Labem. Informoval o tom na internetových stránkách města mluvčí Jan Vancl. Od pondělí 17. do pátku 21. srpna bude most kvůli rekonstrukci před polí průchozí pouze po schodech z Poděbradovy ulice. 35. ročník festivalu Eurion ve Smržovce na Jablonecku začne dnes v 18 hodin hudebním programem. Městská letní slavnost bude pokračovat po celý víkend. Letošní novinkou je sobotní open mic, který dá prostor amatérům. Objem nových hypoték se v červenci snížil. Podle Hypomonitoru od České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. Meziměsíčně jde o 16% pokles. Lotyšská stíhačka se střelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Tenistka Kateřina Siňaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai slaví po třetí. Ve finále zdolali Eraniovou a Melicharovou. Výstraha před požáry platí i nadále, jinak bude polojasno, skoro jasno, teploty do 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D7 u Všehrad na 73. kilometru ve směru na Prahu čekejte nehodu. Osobní auto tam srazilo divočáka a na silnici 13 u Krupky na Teplicku pozor na igelitový pytel v prostředku vozovky. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a krásné páteční ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58 posloucháte Český rozhlas Sever. Myslel jsem si, že když plánuji na půl roku dopředu, jaký jsem plánovač, ale teď se dívám na kapelu Opět a Radeček, která nám bude za chvilku hrát, tak ty už ví, že budou v největší pražské aréně hrát v roce 2028 v únoru. A bude to určitě krásný koncert, ale do té doby je potkáte na spoustu tě míst, třeba na konci srpna budou v Třebívlicích. Tak se těšte i teď na Opět a Radeček, na jejich hory, kde je chladněji, a za chvíli písničky, které nestárnou. Hana Zagorová.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den, hezký pátek 14. srpna. Co přinese dnešní den? Já vám to teda řeknu. V okolí Kovářské na Chomutovsku vznikla nová vlčí stezka. Vytvořili ji nadšenci z tamního spolku. Lidé se dozví více nejen ze skrytého života vlků, ale přečtou si i příběhy, které se o nich tradují. Více se dozvíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes můžete zajít na strašidelnou výpravu, tajemnou, do Oseka. Bude tady noční prohlídka kláštera. Objevíte cisterciácký klášter, tak jak ho neznáte. Prohlídka začíná v 21:30, pokud nestihnete dnes, pak můžete klášter navštívit ještě 28. srpna. Žít to bude na zámku v Děčíně, tam proběhnou celkem tři akce. Od 18 hodin v Růžové zahradě bude hrát Dixieland. Letní hudební podvečer bude patřit skupině Old Boys a jejich hostům. Od 17 do 19 hodin tady budou speciální prohlídky zámku pod názvem Co se šeptalo na děčínském zámku. Bude to takové zážitkové vyprávění o láskách, sňatcích z rozumu a aférkách hrabicího rodu. A v 21:45 na zámeckém nádvoří začne letní kino. Dneska tady budou Bídníci, takže v Děčíně na jednom místě zažijete neskutečné zážitky. A v březně u Chomutova proběhne koncert uprostřed léta v kostele svatého Petra a Pavla. Od 16:30 uslyšíte spojení tří mimořádných umělců. Jedná se o koncert na objednávku, přímo ušitý pro akustiku kostela v Březně. Legendární houslista mistr Václav Hudeček, mezzosopranistka Národního divadla Marie Svobodová a Martin Horoch představí atraktivní pohodový program, složený z děl převážně barokních skladatelů. Tak se těšte a já vám přeji krásný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Jelikož na horách je chladněji, tak společně za malou chvíli navštívíme obec, kterou mám moc rád, kde jsem prožil část dětství, rád se tam vracím, jsou to Klíny a nejen kvůli sportu, že je tam skvělý sport areál, ale dozvíte se příběh této malé půvabné horské obce nad Litvínovem.
1: Počasí.
0: Teď se ale něco dozvíte o počasí. Na telefonu je Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Jak to teď po ránu vypadá na severu Čech?
2: Tak teď v současné době máme v Ústeckém kraji většinou jasno a teplota je značně rozdílná. Na větší části kraje je teplota v rozmezí 10 až 15 stupňů, ale ojediněle je tak kolem 7 stupňů.
0: Ano, to je ráno. Přes den se předpokládám, ty teploty vyrovnají?
2: Ano, přes den se teploty srovnají a bude i nadále většinou jasno nebo skoro jasno a teploty by měly dnes vystoupit na 30 až 33 stupňů. Ve Šluknovském výběžku malinko chladněji 29 až 31 stupeň.
0: Ano, takže to je dnešek a prý o víkendu ještě ty teploty o něco povyskočí nahoru.
2: Ano, v sobotu bude velice podobné počasí jako dneska. Noční teploty by měly klesnout na 15 až 12 stupňů, v údolích až 8, to znamená zhruba podobně, jako je to dneska, ale zítřejší maximální teploty by měly dosáhnout 33 až 36 stupňů.
0: Já vám děkuju a mějte se hezky. Naschledanou. Tak připravte se tedy na hodně teplý víkend, dá se říct tropický, a doufejme, že vyjde i ta taková ta dlouhodobější předpověď meteorologů, že od pondělí by mohlo začít pršet a ochladit se. No, necháme se překvapit, jak to všechno dopadne. Hezký den vám všem.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 7 vy jste s Českým rozhlasem Sever, teď se vydáme na Klíny. Je to krásná horská obec nad Litvínovem. Jako dítě, jako kluk jsem tam jezdil každý víkend na hory. V létě, v zimě většinou na lyže. Teď se tam rád vracím, alespoň občas. Nedávno jsem tam byl, když tam byly slavnosti na Klínech a bylo to opravdu super. Je tam skvělá parta a myslím si, že je čas vám odvyprávět příběh této obce v Krušných horách. Na starosti to má Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Klíny na Mostecku mají rádi hlavně ti, co milují zimu, sníh a sluníčko. Klíny jsou střediskem zimních sportů, ale hezky je tam i v létě. Pro pěší i ty na kolech je tam několik turistických tras a cyklistických stezek. Obec Klíny vznikla v polovině 14. století. Předpokládá se, že to nejspíš souviselo s důlní těžbou v Krušných horách. V Klínech stával římskokatolický kostel svatého Antonína Paduánského. V roce 1947 ho poškodila vichřice a od té doby chátral. V polovině 70. let 20. století vyhořel a v roce 1985 pak byl zbořen. Ve sport areálu Klíny se můžete svést na jediné bobové dráze na české straně Krušných hor. Najdete tam i první a zároveň nejdelší zipline neboli lanovou skluzavku v České republice. Lano vede 130 metrů vysoko nad Čumenským údolím, měří 2 kilometry a uvádí se, že je 20. nejdelší zipline na světě a 5. nejdelší v Evropě. Kdo se bojí tak vysoko, může dojít pěkně po svých, až k rozhledně Jeřabina. Z Klínu je to asi 6 kilometrů. Z vyhlídky je krásně vidět na vrcholky Krušných hor, Českého středohoří, Chemičku v Záluží a město Most.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5:07 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den vám všem, krásné, příjemné ráno tady u nás na severu Čech. Je pátek 14. srpna, pokud se těšíte do práce, tak asi proto, že před námi je víkend, nebo proto, že vám začíná dovolená, tak si tu dovolenou, pokud ještě před vámi, naplno užijte. Před námi jsou také zprávy v celou a varování Českého hydrometeorologického ústavu. Čeká nás víkendové zvýšení rizika požáru a čekají nás také vysoké teploty. Hezký den.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Český hydrometeorologický ústav varuje před víkendovým zvýšením rizika požáru a vysokými teplotami. V Hejnicích pokračují opravy mostů po předloňských povodních. Čeští houbaři zažívají velmi slabou sezónu, nerostou skoro žádné druhy hub. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotou dnes do 33 stupňů. Hezké páteční ráno zprávy a Jana Muravcová. Před víkendovým zvýšením rizika požárů a vysokými teplotami varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území Česka. Zvýšené riziko požárů nastává kvůli déle trvajícímu suchu. Lidé by v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě a používat přenosné vařiče. Hejnice opravují tři mostky po předloňských povodních. Rozvodněná smědá v roce 2024 poničila pilíře mostů. Náklady na tuto etapu oprav vyjdou na zhruba 1 000 000 korun a většinu zaplatí stát. Práce by měly skončit za měsíc, dodává starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: V úzovkách výhoda tohoto letního sucha je pro stavbaře to, že teče tak málo vody v řece, že jim to nedělá komplikace při tějí betonáži a armování, takže oni tohle sucho vlastně v tuhle chvíli opravdu v uvozovkách vítají.
2: Hejnice už v loni opravovali kvůli povodním například most ve Ferdinandově. V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby, Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší

0: za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
1: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
0: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Za červencovou nehodu letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Podtlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přispál zpátky na letiště. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová po třetí ovládla kraularskou dvoustovku na mistrovství Evropy. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu. Minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední padesátce, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemku Stembecherovou.
2: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obrátce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
0: V pátek bude o medaily bojovat znakař Knedla na padesátce. Počasí. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru, jinak bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 33 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na předmět na vozovce na silnici 13 u Krupky na Teplicku a s uzavírkou řidiči počítejte v Sokolské ulici v Chomutově.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno a podvodníci na internetu zase řádí. Už vám nepíše lámanou češtinou právník z Afriky, že jste něco zdědili. Napíše vám banka, že si máte aktualizovat jejich aplikaci. Všechno vypadá věrohodně, čeština je krásná, akorát ten odkaz míří někam do tramtárie a vy přijdete o peníze. Stejně tak se opakuje již obehraná písnička, že vám napíše dcera, že ztratila mobil a potřebuje peníze. Tady je jedna rada nad zlato. Domluvte si s rodinou jednu rodinnou otázku, kterou nikdo jiný nezná. Třeba jak se jmenoval pes babičky. Tak dávejte pozor na své finance, dobré ráno a teď už jsou tu písničky, které nestárnou. Bude tu Helena Vondráčková a Pavol Habera.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. Yeah!

0: Brzký den s Českým rozhlasem Sever, tak kdybyste zabloudili, tak samozřejmě zavolejte, ale já vás trošičku zorientuji, ani ne, co se týká místa, ale času, je 11 minut po 7, je pátek 14. srpna, svátek má Alan a tu další orientaci v dnešním dni má na starosti Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
3: Nádherný výhled.
2: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
4: Jacinta Johnsonová.
2: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
4: Přátelé mi říkají Jinx.
5: Mně všichni říkají James Bond.
2: Jediného Oscara má za Ples příšer.
4: Rozená v pátek 13.
5: Takže nosíte smůlu.
2: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku se vydáme do Děčína, tam skládali ligový tým basketbalistů a během léta se zaměřili hlavně na týmovou chemii. Tak jaké látky dali dohromady a jak to bude fungovat, to se dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku sluníčko, aktuálně, když se podívám na teploty, tak ty jsou kolem 15 stupňů, 19 stupňů už máme na Mostecku, 15 stupňů je v Roudnici nad Labem. Ta předpověď pro dnešní den, ta je celkem jasná, teploty do 33 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 7:30 Český rozhlas Sever s vámi. V minulé sezóně nepřešli basketbalisti Děčína přes čtvrtfinále. V závěru sezóny už v mužstvu nebylo několik zahraničních hráčů, kteří postupně z různých důvodů z týmu zmizeli. Toho by se chtěli v novém ročníku vyvarovat. Správná týmová chemie je pro trenéra Tomáše Grepla na prvním místě.
1: Minulá sezóna, kdy z mužstva neplánovaně odešlo hned několik hráčů, ho totiž hodně poučila.
2: To není, že by to byli jako zlí lidi nebo něco takového, to ne, ale on přece jenom ten tým, to je živý organismus, který neustálým, ať už zápasovým nebo tréninkovým tlakem se mění a pak všechny problémy vyplývají na povrch a bohužel nám se to nepodařilo ukočírovat, co se týče těch výměn, že tam nám to, ať to na první pohled nevypadalo, lidsky úplně nesedlo. Takže pak jsme mohli zkoušet všechno možné zprava zleva a nepodařilo se to teda dohromady a museli jsme do toho říznout před tím koncem. A pak se ukázalo, že když hold jako při charakterově správní hráči, tak najednou ten výkon je úplně někde jinde a to jsme chtěli navázat.
1: Řekl Tomáš Grepl, proto se děčínské vedení snažilo co nejvíc tři zahraniční posily před podpisem smlouvy proklepnout.
2: Je to určitě nepředvídatelný, ale teď jsme opravdu věnovali obrovskou pozornost hlavně těm charakterovým vlastnostem, takže já věřím, že se nám to v letošní sezóně povedlo mnohem líp. Nicméně nikdy nevíte, co se stane. Může přijít zranění, nebo někdo bude chtít odejít, nebo přece jenom ta výkonnost nebude taková, jaká by měla být. Ač my všichni doufáme v opak, tak se můžou měnit věci i během sezóny, takže tam je potřeba na to včas zareagovat a udělat třeba daleko dřívější nějaký tvrdý rozhodnutí, než jsme udělali loni.
1: Právě minulá sezóna totiž podle Grepla ukázala, jak důležitá je pro výsledky správná týmová chemie.
2: My jsme loni, ať už se tomu dá věřit nebo ne, měli za tu celou dobu, co já tady působím jako trenér, nejtalentovanější tým, ale nefungovalo nám to šatně. Takže my jsme basketbalovou kvalitu měli nepopiratelnou, byla obrovská, když se dařilo, tak jsme dokázali předvádět velmi slušné výkony. No, ale tím, že když se nám občas basketbalově nedařilo, tak vylezly na povrch všechny ostatní věci, no a on ten charakter těch hráčů se pozná až ve chvíli, kdy se začne prohrávat nebo vyvstane nějaký problém. Takže snažili jsme se opravdu charakterově ten tým poskládat tak, aby jsme se tomuhle tomu vyhli, protože ta loňská sezóna byla opravdu v tomhle směru náročná a já věřím tomu, že letos to bude mnohem lepší ve všech ohledech.
1: Je přesvědčený Tomáš Grepl, trenér basketbalistů Děčína. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. V Ústí budou rozšiřovat prostory základní školy v Předlicích. Podrobnosti ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Užívejte dnešní den i nadále. Dobré ráno.

0: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40%. Ústí nad Labem rozšíří prostory základní školy náměstí v Předlicích, když vznikne tam nový objekt se 6 učebnami, družinou a střecha pokrytá zelení. V Libereckém Hanichově musí dnes odpoledne řidiči počítat s dopravním omezením. Informovalo o tom město Liberec na sociální síti. Důvodem je cyklistický závod Czech Tour. V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky, pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. O druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Nedla, a to v závodě na 50 metrů znak. Do finále se probojoval suverénně z 3. místa. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů, na severu bude dnes jasno nebo skoro jasno, s teplotou do 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Sokolské ulici v Chomutově počítejte s uzavírkou, důvodem jsou práce na inženýrských sítích, tak jeďte opatrně, já vám přeji dál šťastnou cestu a krásné páteční ráno s námi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:02, posloucháte Český rozhlas Sever, tak bohužel poslední číslo ukazují, že máme u nás raketový nástup boreliozy. Klíšťata jsou aktivní a to více než dost. A pozor bychom si neměli dávat tolik v lese, jako spíš v parcích našich měst nebo v lesoparcích. Prostě i když půjdete vyvenčit pejska, tak až se vrátíte, dobře se prohlédněte. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestávají. Za chvíli Jaroslav Samson Lenk, teď už Václav Neckář.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, severní Čechy, v pátek 14. srpna. Včera měli svůj svátek leváci, my jsme ho oslavili. Já jsem se vás pořadu Dáme řeč ptal, jestli to mají leváci těžší než praváci. A dovolila se k nám i paní Martina z Lovosic.
1: Já jsem taky leváčka a my to máme v rodě. Maminka byla levačka, já jsem levačka, syn je levačka a vnuk taky.
0: No a vy píšete teda levou rukou nebo?
1: Píšu pravou rukou, protože mě to přeučovali, asi docela tak škrabu. Ano. A jinak všechno dělám levou rukou, všechno.
0: No, no a jak jste zvládla to škrábání brambor tou škrabkou?
1: Levou rukou.
0: Levou rukou.
1: Kolik mi bylo, tak 25. Tak začali dělat škrabky i pro leváky, anebo obou strany byly. To bylo dobrý, a i na knůžky, to mu levou ruku taky, když jsou pro praváky, to připadá, že to je všestranný. Srp jsem vždycky v obráceně, já neumím pravou rukou, to bych se spíš neznačila.
0: Vůbec nic.
1: A vždycky říkám, co kdybych si tu levou zlámala? Špatně by to dopadlo.
0: Dneska budeme probírat peníze na dovolené. Kde je podle vás nejdráž? Kde jste se setkali s tím, že jste si říkali, tady je fakt draho? Nebo naopak, už jste byli v zemi, kde to bylo levnější než u nás? Jak a na čem šetříte na dovolené? Máte nějaké srovnání třeba v čase, kde se v průběhu let nejvíc zdražovalo? Hodně se mluví o Chorvatsku, tak to všechno probereme po 9. hodině. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz. I nadále hezké dobré ráno.

0: Hezký den s českým rozhlasem Sever. V nemocnici v Rumburku skončí na konci letošního roku dětské oddělení. Proti rozhodnutí krajské zdravotní, pod kterou zdravotnické zařízení patří, protestují starostové měst a obcí ve Šluknovském Výběžku. A vy se od nás dozvíte za pár minut podrobnosti.
1: Počasí.
0: A venku už tam svítí sluníčko, aktuální počasí je takové, že máme teploty kolem 14 stupňů v Kadani a 10 stupňů v Děčíně. Dnešní maxima budou 33 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. V nemocnici v Rumburku nebude od začátku roku 2027 dětské oddělení. Upozornili na to starostové 18 obcí a měst ze Šluknovského výběžku, kteří se dostali ke koncepci o budoucnosti rumburské nemocnice. Primář dětského oddělení už loni oznámil, že na konci tohoto roku odejde do důchodu. Starostové proti uzavření oddělení protestují. Podrobnosti má naše reportérka Daniela Pilařová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Je to tak, starostové se dostali ke koncepci, která nastiňuje budoucnost rumburské nemocnice. Já jsem mohla do dokumentu na hlavičkovém papíře společnosti Krajská zdravotní nahlédnout. Píše se v něm, že nezávislá společnost doporučila Krajské zdravotní proměnu rumburské nemocnice na léčebnu dlouhodobě nemocných a aby v ní byla zachovaná takzvaná jednodenní chirurgie a interna. S dětským oddělením se v budoucnu nepočítá. A to se samozřejmě nelíbí starostům ze Šluknovského výběžku, a tak se dopisem obrátili na hejtmana kraje Richarda Brabce z hnutí ANO a taky na jeho spolustraníka, předsedu vlády Andreje Babiše, jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
2: My jsme jenom chtěli tím naším stanoviskem dát na vědomí to, že se tou situací dlouhodobě zabýváme, že už vlastně od doby, kdy rumburská nemocnice šla do insolvence, tak jsme vlastně se snažili, aby nemocnice byla zachována, aby ji případně teda koupil Ústecký kraj, což nastalo, pak byly nějaké přislíbené investice. A viděli jsme několik různých variant toho, jak se bude nemocnice postupně rekonstruovat. A ty varianty se tak jako trošičku stále zmenšují a smršťují a teď začínáme slyšet něco o jakési komunitní nemocnici, tak to bychom určitě neradi, tak my nemáme mnoho možností, než se prostě snažit ozvat.
1: Zpráva vzbudila zděšení mezi lidmi ve výběžku, že jich tam kolem 55 tisíc a teď se obrací na svoje starosty a žádají je, aby nedovolili postupné utlumování péče v této nemocnici. Už teď musí kvůli složitějším zákrokům nebo porodu jezdit buď do Českolipské nebo děčínské nemocnice.
0: Vyjádřila se k celé věci Krajská zdravotní?
1: Společnost jsem oslovila, podle tiskové mluvčí Miloslavy Kučerové je zatím otázka budoucnosti dětského oddělení i celkového směřování rumburské nemocnice předmětem jednání na různých úrovních, včetně Rady Ústeckého kraje s vedením Krajské zdravotní, která mají být zahájena koncem srpna. Kučerová navíc poukázala na to, že je rumburská nemocnice ztrátová. V prvním pololetí vyčíslila ztrátu tohoto zdravotnického zařízení na 46 milionů korun. Já budu samozřejmě vývoj celé kauzy i nadále sledovat a budu vás o něm informovat.
0: My děkujeme za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 8.8 vy jste s Českým rozhlasem Sever, před námi zprávy v celou. Dozvíte se, že krajská hygienická stanice v Liberci zrušila zákaz koupání na Hamerském jezeře. Podrobnosti za chvíli, nadále pěkný den vám všem.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Přibývá klientů bank, kteří naletí na podvody. Útočníkům se je daří čím dál lépe manipulovat. Ústí nad Labem rozšíří prostory základní školy, školní náměstí v Předlicích. Krajská hygienická stanice v Liberci zrušila zákaz koupání na Hamerském jezeře na Českolipsku. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů a dnes bude na severu jasno nebo skoro jasno s teplotami do 33 stupňů. Krásné páteční ráno, zprávy a Jana Moravcová. Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo. Potvrzují to data oslovených bank, třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období vloni. A roste taky částka, kterou útočníci lidem kradou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podle specialisty pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreje Kamenčíkové dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
3: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
2: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. U základní školy školní náměstí v Ústeckých Předlicích vznikne nový objekt se 6 učebnami, družinou a střecha pokrytá zelení. Nahradí současnou budovu školní družiny, kterou město nechá zbourat. Přestavba vyjde na více než 57 milionů korun bez DPH.
4: Celkové náklady spojené s projektem se podle webu města vyšplhají k bezmála 83 milionům korun. Z toho téměř polovinu pokryje dotace z programu Spravedlivé transformace. Hotovo má být do roku a půl od předání staveniště. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Hygienici na základě rozborů provedených v pondělí zrušili zákaz koupání v Hamru na jezeře. Ten platil od minulého týdne. V Hamru ale stále zůstává voda nevhodná ke koupání. Jsou v ní sinice. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejméně 4 oběti. Informovali o tom agentury

0: AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy, tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 tisíc domácností se ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dní. Sport. Plavec Miroslav Knedla bude dnes usilovat o druhou českou medaili na mistrovství Evropy v Paříži. V semifinále znakařské padesátky časem 24 sekund a 20 setin zaostal pouhou setinu za svým českým rekordem z rozplavby. Do finále postoupil ze třetího místa. Zlato ze šampionátu už má Barbora Sémanová, která časem minuta 54,38 setin sekundy vylepšila na kraulařské dvoustovce rekord mistrovství.
1: Počasí.
0: Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 33, na horách do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Plzeňské ulici na silnici 1/27 čekejte dopravní omezení, uzavřen je pravý jízdní pruh, tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Krásné ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska naším hostem bude oblíbený herec, který se usadil u nás na severu Čech, dokonce chová tady včely. Potkat ho můžete v Děčíně na zámku třeba, už druhým rokem si můžete zarezervovat prohlídku zámeckých interiérů. Ten herec David Matásek. A jak se tenhle rodilý Žižkovák ocitl v Děčíně? S předešlou ženou děčínskou rodečkou hledali chalupu, kam by mohli jezdit dětma, a to místo našli v kopcích nad Děčínem. Tak se těšte na nového Severočecha. Na Českém rozhlasu Sever teď již další písničky, které nestárnou. Budou to Robert Křesťan s Rangers a teď Iveta Bartošová.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Vím, že nevíme všechno a od toho jsme tady my, Český rozhlas Sever, takhle po ránu, abychom vám třeba řekli, kdy se u nás objevily první cesty a silnice. To mě taky občas napadlo, když jedu nějakou starou cestou, tak si říkám, jak dlouho tady ta cesta je. Pátral potom Martin Písařík a odpověď najdete v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné, lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Minutu po čtvrt na devět, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Robert Langdon se vrací do Prahy, tentokrát před kamerou. Netflix začne v září natáčet seriál podle bestselleru Dana Browna Tajemství všech tajemství. Která místa se v seriálu objeví a kdo nahradí Toma Hankse v hlavní roli? To od nás uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A venku sluníčko, v tuto chvíli u nás na severu Čech, ty teploty pomalinku, ale jistě stoupají směrem vzhůru, teď 17 stupňů v Teplicích, 13 stupňů máme v Lounech, dnešní maximální teploty 33 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno.
2: Týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever

0: 9 minut před 8:30 Český rozhlas Sever s vámi, tak Karlův most, to je jistota, Klementinum Petřín, nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
1: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
2: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
1: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons oku zdál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
2: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
1: Stoupl si na samý okraj parapetu. Pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
2: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
3: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno, nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
2: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli.
4: This is what you asked me to do. This is exactly what you asked
5: This
4: me to
5: is not that.
4: Well, that sure as hell looks like it. And you know what? I think you need to see a real doctor.
2: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová, zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti. Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
6: Lots happened, Tony.
4: You're kidding yourself.
6: Help me fix it.
2: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také 3 celovečerních adaptací.
1: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
2: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 4 minuty půl devátá budou tady zprávy v půl s Janou Moravcovou. Pozveme vás na festival do Smržovky na Jablonecku. Pěkný den, pěkné ráno všem a Alanům všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chodci a cyklisti se od příštího týdne musí připravit na změny na Špindlerově mostě v Roudnici nad Labem. Informoval o tom na internetových stránkách města mluvčí Jan Vancl. Od pondělí 17. do pátku 21. srpna bude most kvůli rekonstrukci předpolí průchozí pouze po schodech z Poděbradovy ulice. 35. ročník festivalu Eurion ve Smržovce na Jablonecku začne dnes v 18 hodin hudebním programem. Městská letní slavnost bude pokračovat po celý víkend. Letošní novinkou je sobotní open mic, který dá prostor amatérům. Objem nových hypoték se v červenci snížil podle Hypomonitoru od České bankovní asociace. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. Meziměsíčně jde o 16% pokles. Lotyšská stíhačka se střelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Tenistka Kateřina Siňaková získala v Torontu 38. deblový titul, s Číňankou Chang Shuai slaví po třetí. Ve finále zdolali Erániovou a Melicharovou. V platnosti zůstává výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru, bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá s dopravou? Jedete aktuálně bez nehod a dopravní omezení očekávejte řidiči na silnici první třídy číslo 27 v Žadci v Plzeňské ulici na 55. kilometru. Omezený je tam provoz, tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a krásné páteční ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:55 posloucháte Český rozhlas Sever. Ještě 14 dní a začneme žít mimo realitu, nebo spíš reality show, protože to vypukne všechno v září a v říjnu. To bude Stardance. To bude superstar. A do toho všeho ještě další řada zrádců. No, asi si nebudeme mít z čeho vybírat, tak asi půjdeme ven. Hezký den a poslouchejte Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou, za chvíli Věra Marš Špinarová, teď Valdemar Matuška.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 10 minut po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever v pátek 14. srpna. Alan má svátek, to víme, a co dál přinese dnešní den. V okolí Kovářské na Chomutovsku vznikla nová vlčí stezka. Vytvořili nadšenci z tamního spolku, dozvíte se tam něco ze skrytého života vlků a podrobnosti pro vás máme odpoledne v našem vysílání po 14. hodině. Zajít můžete do Oseka, ale večer, pozor, tady bude tajemná strašidelná výprava. Noční prohlídka kláštera, objevíte cisterciácký klášter, tak jak ho neznáte. Ta prohlídka začíná v 21 hodin a 30. minut. Žít to dneska bude na zámku v Děčíně, tady budou celkem tři akce. V 18 hodin v Růžové zahradě bude hrát Dixieland, konkrétně skupina Old Boys a jejich hosté. Od 17 do 19 hodin budou probíhat speciální prohlídky zámku pod názvem Co se šeptalo na děčínském zámku. To je takové zážitkové vyprávění o láskách, sňatcích z rozumu a aférkách hrabicího rodu. A v 21.45 na zámeckém nádvoří začne promítat letní kino, dneska to bude film Bídníci. V březně u Chomutova proběhne koncert uprostřed léta v kostele svatého Petra a Pavla. Od 16.30 uslyšíte spojení tří mimořádných umělců. Jedná se koncert na objednávku přímo ušitý pro akustiku kostela v Březně. Legendární houslista mistr Václav Hudeček, mezzosopranistka Národního divadla Marie Svobodová a Martin Hroch představí atraktivní pohodový program složený z děl převážně barokních knih skladatelů. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9:15, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Většina přírodních koupališť v Ústeckém kraji má vodu hodnou ke koupání. Na třech místech ale hygienici doporučují opatrnost. My pro vás máme podrobnosti, dozvíte se je za chvíli.
1: Počasí.
0: A dneska bude ideální počasí ke koupání. Když už se dívám teď na teploty, tak 20 stupňů nám hlásíte z Mostu, 18 stupňů máme v Litoměřicích, dnešní maxima 33, bude jasno nebo skoro jasno. Hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Za 10 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Užívat si dneska budeme na koupálku. Většina přírodních koupališť v Ústeckém kraji má vodu vhodnou ke koupání. Zhoršenou kvalitu vody ale hygienici zjistili ve Varvažově, Chmelaři, na Nechranické přehradě a v Jetřichovicích. Kde se můžeme koupat bez obav, ví náš reportér Honza Beneš. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Podle aktuálních údajů na webu krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem má většina sledovaných přírodních koupališť v kraji čistou vodu. Lidé tak můžou bez obav vyjet na víkendové koupání k většině kontrolovaných míst. Mezi ně patří například jezero Milada na Ústecku nebo vodní nádrž Barbora u Teplic.
1: Kde je naopak teď horší kvalita vody?
2: Problémy má stále zatopený lom Varvažov na Ústecku a jezero Chmelař na Litoměřicku, kde byly při pondělním testování opět nalezeny v malém množství sinice a zelené řasy. Zhoršenou jakost vody našli hygienici i poprvé v letošní sezóně na koupališti v Jetřichovicích na Děčínsku. Musím zmínit i Nechranickou přehradu na Chomutovsku, kde krajská hygienická stanice upozorňuje na mírné riziko vzniku zdravotních problémů po koupání.
1: Co máme po vykoupání v těchto koupalištích dělat, abychom předešli zdravotním problémům?
2: Nejúčinnější je, co nejdříve po vykoupání osprchovat čistou vodou. To platí hlavně pro citlivé jedince, jako jsou děti, seniori nebo těhotné ženy. A hygienici kontrolují vodu ve sledovaných přírodních koupalištích zpravidla každé 2 týdny. Aktuální výsledky najdou lidé na webu krajské hygienické stanice. Než tedy vyrazí ke koupališti nebo k přírodní nádrži, doporučuje se podívat se na web a zkontrolovat, jestli je voda v daném koupališti v pořádku ke koupání. Ještě doplním, že vzhledem k vysokým teplotám nadcházejících dní se situace bude zhoršovat v těch nádržích, kde hygienici upozorňují teď na mírné riziko vzniku zdravotních problémů po koupání.
1: Já prozradím, že už máš sebou plavky, tak si to dneska na koupališti užijí. Mí se hezky, ahoj.
2: Dneska ráno.
0: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever, po deváté dáme řeč dnešní téma, které země jsou podle vás drahé na tu dovolenou, kam jezdíme, kde je to naopak levno a kde strašně zdražili v poslední době. To všechno probereme po deváté, ale nejdřív zprávy v celou, dozvíte se, že v části Liberce dnes odpoledne projede peleton cyklistů. Hezký den vám všem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Nemocnice v Rumburku na Děčínsku se za první pololetí letošního roku dostala do ztráty 46 milionů korun. Částí Liberce dnes odpoledne projede peleton cyklistů. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. V platnosti je výstraha před nebezpečím vzniku požárů, bude jasno nebo skoro jasno a teploty naměříme dnes do 33 stupňů. Krásné páteční dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Nemocnice v Rumburku na Děčínsku, která patří pod společnost Krajská zdravotní, je ve ztrátě. Podle informací tiskového oddělení Krajské zdravotní se jedná o částku 46 milionů korun. Vedení společnosti tak jedná s Ústeckým krajem o budoucnosti zdravotnického zařízení. Starostové ze Šluknovského výběžku jsou proti utlumování zdravotní péče v této nemocnici.
2: Podle starostů vnímá na konci roku skončit provoz dětského oddělení. To nechce Krajská zdravotní potvrdit. Její mluvčí Miloslava Kučerová napsala, že se tomu budou na konci srpna věnovat při jednáních krajští radní. Společnost podle ní intenzivně jedná se zdravotními pojišťovnami o zajištění pohotovostní péče pro děti a dorost v Rumburku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Omezení podle pořadatelů potrvá zhruba půl hodiny. Hanichovem peleton projede v 15.25 až 15.34. V Pilínkově bude o 4 minuty později. Ohraničovat ho bude takzvaná klouzavá uzávěra. Silnice se otevře v momentě, kdy projede poslední auto konvoje se zelenými vlajkami. Uzavírka se týká i městské hromadné dopravy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V libereckém Hanichově totiž musí dnes odpoledne řidiči počítat s dopravním omezením. Informovalo o tom město Liberec na sociální síti. Důvodem je cyklistický závod Czech Tour. Peleton cyklistů by měl zhruba v půl čtvrté projíždět Horním Hanichovem a Pilínkovem. Dál bude pokračovat přes Dlouhý most, Hodkovice nad Mohelkou a Český Dub až na Ještěd. Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by nasnáz měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění anebo zneužívání. Na většině míst v Česku skončily letošní jižně obilí. Zemědělci celkem sklidili už přes 95% ploch. Nejdéle jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. To je meziročně o pětinu méně. Na vině je podle Agrární komory především nedostatek srážek a taky horko.
1: Počasí.
0: Meteorologové dál na severu Čech varují před nebezpečím vzniku požárů, k tomu bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 33 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 111 cm, průtok byl 63 m krychlové za sekundu, předpověď 110

0: cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav Ústí dnes 110 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz u Stružnice na Českolipsku na silnici 262 a v Jablonci nad Nisou v ulici v Luzích havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever, kde je v Evropě nejdráž a naopak nejlevněji, co jste zažili během dovolené, kde jste si řekli, tady je fakt draho, nebo naopak je, tady si to užijeme, tady je levno. Kdy jsi řekla naposledy na dovolený v nějaký zemi, Jani, že tam je opravdu draho?
0: No opravdu draho bych neřekla, ale překvapilo mě letos v Řecku, že tam ty ceny, celkově potravy na všeho, půjčení auta za mě šly dost nahoru.
2: Jo? Takže tam to zdražili a naopak, kde jsi řekla, je tady je levno, tady si koupím i večeři.
0: No tak opravdu levno je obecně jako v Asii, že jo? A byla jsem loni na Filipínách a tam prostě opravdu, když se to přepočítá, tak je to odoslednější, ale údajně ještě levněji je nějaký Thajsko, jo. Vietnam a tak podobně.
2: Ale jinak nedovolení si užíváš a nepočítáš?
0: Nepočítám, dobře. To se nedělá.
2: Tak počítáme s tebou i za hodinu ve zprávách a vy počítejte, že mi budete volat 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Jiří Korn, teď Eláni.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hledáme drahé a levné země na cestování, na dovolenou. Kde jste si říkali, tady je draho, nebo naopak, tady je levno? Já si pamatuju v roce 1989, kdy se potom v prosinci mohlo začít cestovat. Jsem si větu, tady je draho, říkal velmi často. Můj první výlet byl do Vídně. 2 měsíce jsem šetřil, abych si mohl koupit hezkou lyžařskou čepici. Ale samozřejmě ty zážitky z dovolené nám nikdo nevezme, což může potvrdit i Petr Novotný.
1: V Řecku na pláži šel chlap a prodával koblihy. Takový, měl takový stolek a prodával koblihy. Takový vonavý, dobrý, mírně předražený. Ještě měli drachmy, to ještě nebyly eura. A ty děti začaly kňourat, já to nesnáším, když děti začnou žebe, vypadám jako chrt, který jim nechce koupit drahou koblihu. A zase jsem chtěl trochu smlouvat, protože jsem si říkal, když je to Řek, s Řekama se blbě smlouvá, to není Arab, jo. Araba ukecáte, Řek je hrdej. Ale chtěl jsem si trochu zasmlouvat, no. Tak říkám, potřem, kolik stojí jedna kobliha? On říká, 350 drachem, pane. Já jsem udělal svoji obvyklý. Jsem řekl, něco ti řeknu, jo. 350 drachem, tato kobliha. Tak já, tyhle koblihy, teď jsem ukázal přes celou pláž až k silnici. Já tyhle koblihy kupuju tamhle v té pekárně, tamhle, za 250. A on říkal, já taky, pane.
0: Tak, kde je levno, kde je podle vás draho, když jste museli smlouvat, co jste usmlouvali, volejte 475 212 212. Těším se na vaše zážitky z dovolené, co se týká nakupování a co se týká cen jídel, pití, všeho možného. Můžete napsat i mail na dameraj@rozhlas.cz. Tak zavolejte, ať necestuju sám.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Když jste si naposledy na dovolené řekli, tady je draho, nebo naopak tady je levno. Když jsem jel poprvé s ženou na takový trip po Evropě, tak jsme bydleli pod stanem, jídlo nakupovali v supermarketech a vlastně poprvé jídlo v restauraci jsme si kdysi dávali v Chorvatsku. Tak tam to tenkrát nebylo vůbec drahý, nevím, jak je to teď. Pojďme na první telefonát, Vašek z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak kdy jste si naposledy řekl, tady zdražili, nebo tady je draho?
1: Tak já jsem si to řekl naposledy asi na Lipně. To
0: na Lipně?
1: Jsme byli s rodinou, vyrazili jsme. A tam musím teda říct, že to maličko přidražilo, už to asi trvá delší dobu, ale některé ty ceny tam byly teda dražší, no, co se týká jídla a takovýchhle věcí.
0: No, tak jsme začali v Tuzemsku a byl jste letos na nějaký zahraniční dovolený?
1: Zrovna jsem se vrátil z Bulharska, no, teď jsem teda byl už týden v práci, takže už mě to zase zasáhlo, ale v Bulharsku taky maličko přidražilo, musím říct. Jak přešli na euro,
0: no,
1: tak maličko tam ty ceny, možná výrazně, že tam ty ceny nastoupaly, takže už to tam zatím není úplně taková láce, jako to bývalo.
0: No a kde je naopak láce, kde jako jsou podle vás levné destinace, kde si můžeme užívat od rána do večera?
1: Tak přiznám se, že zahraničí úplně nemám tak zjištěný, ale teď jsme nedávno byli tady s partou kamarádů a s dětma tady na vodě, měli jsme po Sázavě a musím říct, že tam ty ceny byly docela přijatelné. I na to, že to je Sázava celkem profláknutá řeka, tak ty ceny byly docela příjemné, rol se to tam hezky zvládnou.
0: Takže klasika, dobře, takže Lipno drahý a Sázava levná, díky moc za telefonát, mějte se hezky,
1: naschledanou, mějte se hezky.
0: Ano, jak jste slyšeli, nemusíme cestovat jen do zahraničí, ale i u nás někde je levno, někde draho. Já jsem tady našel žebříček nejdražších států na cestování v Evropě. Možná budete nebo nebudete souhlasit, takže ta první desítka. 10. místo, nejdražší státy na cestování. Nizozemsko, 9. místo Dánsko, 8. místo Spojené království, 7. místo Řecko, 6. místo Lucembursko, 5. místo Island, 4. místo Francie, 3. místo Monako, 2. místo Lichtenštejnsko, 1. místo, no, Švýcarsko. Tak souhlasíte, nesouhlasíte, volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Naše telefonní číslo je teď volné. Je mezi vámi nějaký cestovatel, který by mohl porovnat ceny a doporučit nám, kde je levno, kde je draho, tak volejte právě teď na telefonní číslo 475 212 212. Dáme řeč. Naposledy samozřejmě, když to takhle vezmu, tak jsem si říkal, že je hodně draho ve Švýcarsku. To je taková klasika, samozřejmě v restauracích je tam fakt draho. Předražená je Paříž i Londýn a drahý celkem je i Holandsko. Ale když už jsme na té dovolené, tak si budeme užívat. My jsme se ostatně i dětí zeptali, co je to dovolená?
1: Co je to dovolená?
2: Dovolená je, že můžeš jet do Afriky a Africe se mluví anglicky. Můžeš jet do Itálie a ještě do Řecka, do Chorvatska.
3: Že můžete jet na Maledivy.
4: To je, že můžeš jet někam, kam si chceš a můžeš vidět spoustu věcí.
1: Proč jezdíme na dovolenou?
3: Aby jsme si odpočili od práce a aby jsme měli klid. Třeba někdo může jít na pláž a někdo spát.
5: Aby jsme třeba měli pokoj od školky nebo od dětí.
6: Můžeme si třeba udělat hezký den.
3: Aby jsme měli víc slunce, moře a ještě bazénu.
1: A kdo z vás by někam chtěl jet?
7: Já bych sem chtěl jet do Slovenska.
8: Na Svůli.
9: Já ještě jednou na Maledivy.
10: Já do Španělska.
11: Já na ty, jak Andrejka, taky chci a chtěla bych jet ještě do ciziny.
0: To jsou přání dětí. Před chvilkou jsem vám říkal, že žebříček nejdražších států. Našel jsem i žebříček nejdražších měst v Evropě. Tam se to trošičku liší, takže 10. místo Nice ve Francii, 9. je Florencie v Itálii, 8. Barcelona ve Španělsku, Dublin v Irsku je 7., 6. Ženeva Švýcarsko, 5. Amsterdam Nizozemsko, 4. jsou Benátky v Itálii, nejdražším městem 3. je Edinburg ve Skotsku, 2. je Kudaň v Dánsku a nejdražším městem v Evropě je Oslo v Norsku, co se týká turistiky. Tak souhlasíte, nesouhlasíte, které země jsou podle vás drahé, které naopak, kde jste si to užili, kde je to podle vás opravdu levný, kde jste si mohli užívat od rána do večera. Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
12: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, dnešní téma pořadu Dáme řeč je cestování, kde je podle vás draho, kde je podle vás levno, kde jste si užívali, kde naopak jste museli šetřit. A jak jste šetřili? Na telefonu je Petra Skladná, hezký den. A Petra Skladná nevydržela, tak dneska se to moc nedaří těm telefonátům, tak zavolejte 475 212 212, jaké jsou vaše zkušenosti s cestováním, jestli jste někde opravdu dokázali ušetřit, nebo naopak někde jste utratili víc, než jste plánovali. My jsme byli loni ve Španělsku, v Andaluzii a musím říct, že co se týká jídla, pohonných hmot i ubytování, nebyla to drahá dovolená, všechno jsme si zařizovali sami a bylo to docela levný. Na čem se samozřejmě v cizině dá ušetřit a musí se šetřit je jídlo, nepůjdete asi dvakrát denně do restaurace. Ubytování to musíte zaplatit a to si myslím, že to ubytování je stejně drahé jako u nás, dá se říct ve všech zemích a ty pohonné hmoty jsou plus minus taky stejné. Co nám píšete? Píše Lenka, zapomněli jste na Island. To je podle mě opravdu nejdražší země na světě. Tam jsme měli i problém v supermarketu něco levného koupit. Píše Petr, souhlasím se Švýcarskem, když jsme byli ve Švýcarsku v restauraci, tak jsme si říkali, přežili jsme Švýcarsko, teď už přežijeme všechno. Tak jak je to u vás s těmi cenami? Třeba máte čerstvé zkušenosti, jak už jsme slyšeli z Bulharska nebo z Chorvatska. Zdražili podle vás oproti minulým letům nebo ty ceny zůstaly stejné? Volejte 475 212 212, dáme řeč. Už nejsem

0: Český rozhlas Sever s vámi, kde je podle vás draho, kde je podle vás levno, co se týká cestování, dovolených, já mám čerstvou zkušenost z Itálie, tak v Itálii mi připadá, že ani tak nějak moc nezdražili v supermarketech, to jídlo stejně drahé jako u nás, co se týká třeba pici, tak tu seženete za 8 euro, v restauraci 8-9 euro, zmrzlina 3 euro, to větší jídlo třeba 15 euro, takže opravdu jako ty ceny jsou tam tak nějak plus minus už mnoho let stejné. Co nám píšete? Píše nám Lenka, zapomněli jste na Norsko. Norsko jsem hlásil, že je jednou z nejinnerších zemí, konkrétně Oslo. Píše nám, byli jsme v Norsku v loni, už ubytování bylo drahé a opravdu do restauracích v Norsku se nedá jít, protože je to hodně předražené. A Lenka píše na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Nejlevnější dovolenou jsme měli v Albánii. V Řecku možná bude záležet i na konkrétní destinaci. Peněženka nejvíce zaplakala v Kodani a v Londýně. Při nakupování nepřepočítáváme na české koruny, nenakupujeme věci, ale pouze jídlo. Rádi zajdeme na dobrou snídaní a kávu a jsme na dovolené, tak si ji dopřejme. Ano, je to tak, Lenko, máte naprostou pravdu, nač přepočítávat, když je to dovolená, je to jednou za rok. Díky moc za dnešní příspěvky, do pořadu dáme řeč.
1: Český rozhlas Sever.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Za chviličku u nás znovu začíná zámecké léto. Znovu se seznámíme s jedním z krásných zámků. Je pátek, tak držím opravdu palce, abyste od nás dneska něco hezkého vyhráli. A v pondělí už s kolegyní Renatou Filipy budete probírat zapomenuté skvosty u nás na severu Čech. Máme tady plno unikátních zajímavých míst, která jsou stranou hlavního turistického ruchu. Tak jaké takové místo jste u nás na severu naposledy objevili? Budu se těšit, nebo kolegyně Renata se bude těšit na vaše tipy. I nadále hezký den.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek. Ano, je tu opět zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Matez, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého soutěžícího, pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdní gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat 5, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál v loni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: si nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden jde do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání. A tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme, no a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, v obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě 2 týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Teploty o víkendu v Česku znovu přesáhnou 30 stupňů. S komplikacemi musí počítat i zdravotníci. Dnes ráno v Ústí nad Labem napadl policistu opilý řidič. V Litvínově v noci hořela průmyslová hala. V platnosti je i dál výstraha před požáry. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotou na severu do 33 stupňů. Pěkné páteční dopoledne, jsou tu zprávy a u nich vás teď vítá Jana Moravcová. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat taky výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka to může pomoct taky zdravotníkům.
2: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
0: Policisté v Ústí nad Labem dnes nad ránem zastavili 26-letého muže, který jel bez pneumatiky po rávku. Dechová zkouška ukázala 2,5 promile alkoholu. Muž následně fyzicky napadl policistu a znovu zaútočil na policisty na záchytce. Hrozí mu 4 roky vězení. Policie o tom dnes informovala na sociální síti X. V Litvínově v noci na dnešek hořela průmyslová hala. Na místě zasahovaly desítky hasičů. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Předběžnou škodu stanovil vyšetřovatel na 3 miliony korun. Příčina požáru se vyšetřuje. Uvedli to dnes krajští hasiči na síti X. Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starosti nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 tisíc eur. Tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září. Knihovna stála u zrodu ceny Václava Havla po jeho smrti v roce 2011. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel bude na evropském šampionátu v atletice bojovat o medaile. Ve druhém semifinále zaběhla 400 za 49,81 sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukovětská. Atleti se Birminghamu musí vypořádat taky s velkým horkem a silným větrem. Pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
3: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny je vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme.
0: Finále ženské čtyřstovky je na programu v sobotu. Počasí. Meteorologové i nadále varují před nebezpečím vzniku požárů. Bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty dnes 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D8 ve směru na Ústí na 29. kilometru překáží u exitu 29 Roudnice porouchané vozidlo. Připravte se na možné zdržení a bouralo se v ulici v Luzích v Jablonci nad Nisou. Střetla se tam dvě osobní auta. Tak jeďte opatrně, já vám přeji dál krásné dopoledne.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A já vám také přeju krásný letní pátek s Českým rozhlasem Sever. Dopolední expres se právě rozjíždí a já už vím, kam dojede. Například do kuchyně za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. Budeme připravovat kynuté, pruhované, sladké rohlíky. Recept na ně posluchačky z Prahy už jednou v pochoutkovém roce vyhrál, ale Vojtěch Vrtiška ho pozměnil, možná vylepšil po svém. To se dozvíme. Počkáme si při písničkách, které nestárnou, třeba od Žalmana a spol, anebo Hany Zagorové. Tak hezký poslech.
0: Dopolední expres s Evou Bucharovou.

0: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever pokračuje i dál písničkami třeba George Harrisona nebo Terezy Kendlové a taky dalším dílem seriálu Milana Knotka o slavných Severočeších.
1: Slavní Severočeši.
2: V Podmoklech na Děčínsku se v roce 1879 narodil uznávaný památkář a architekt Karl Holaj. Architekturu studoval na Technické univerzitě ve Vídni, kde získal doktorát. Jako stipendista nadace Gega Stiftung podnikl rozsáhlé studijní cesty po Evropě, které formovaly jeho vztah k historické architektuře. Od roku 1915 působil na Domovské univerzitě jako mimořádný profesor a později profesor dějin stavitelství a urbanismu. V letech 1937 až 1938 zde zastával poprvé úřad rektora. Patřil k pionýrům moderní vědecké obnovy památek. V roce 1908 nastoupil do Ústřední komise pro umělecké a historické památky. Celé čtvrtstoletí zastával prestižní a vlivnou funkci generálního konzervátora památkové péče Rakouska. O všechny funkce ho po roce 1939 připravili nacisté. Zbyl mu jen úřad domského stavitele gotické katedrály svatého Štěpána. Během války se tajně snažil zabezpečit její cenné vybavení před bombardováním. V dubnu 1945 ji ale postihl ničivý požár. Holaj okamžitě převzal řízení kompletní rekonstrukce, která byla pro mnohé symbolem znovuzrození celého Rakouska. Jako samostatný architekt se specializoval na sakrální stavby, v níž propojoval historizující formy s moderní funkčností. Je také autorem několika rezidenčních a městských bytových komplexů ve Vídni. Rok po válce mu byla navrácena funkce rektora Technické univerzity. Zemřel v roce 1955.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem.
1: Turistický seriál Českého rozhlasu Sever Křížem krajem pokračuje a dneska míříme do Českého středohoří na vrch Košťál, kde zůstaly zbytky středověkého hradu Košťálov. Košťál má vrchol ve výšce 494 metrů nad mořem. Asi proto si tohle místo vybral v době středověku dosud neznámý stavitel k vybudování pevného hradu, na kterém si vylámali zuby i husité. Na vrcholu zůstaly jenom zbytky hradního paláce, nicméně i tak z dálky velmi dobře patrné. Z paláce obdélného půdorysu se dochovalo obvodové zdivo asi do výše prvního patra s pozůstatky okenních i dveřních otvorů. Původně se jednalo o několika podlažní stavbu, kterou navíc obíhala obvodová hradba. Za příkopem se rozkládalo předhradí s hospodářskými, provozními i obytnými stavbami. Nechyběla hlavní hradní brána. Dneska tu najdeme jen sporé zbytky zdí. Zřícenina hradu Košťálov se hrdě vypíná nad městečkem Třebenice a zaslouženě patří mezi nejzajímavější zastávky na zlaté stezce zemí hradu. Výstup na hrad Košťálov je nejsnazší právě z Třebenic. Z náměstí i od vlakové zastávky k němu vede červená turistická trasa, na kterou přímo pod hradem navazují další značené stezky, rozbíhající se do různých směrů malebnou krajinou. Ta má až pohádkový charakter. Ne jeden turista prohlašuje, že z Košťálova jsou vůbec nejlepší výhledy na celou západní část středohoří. Krásně je vidět Milešovka s Kletečnou, Lovoš, Solanská i Lipská hora a všechny vrcholky kolem Rané Uloun. Do široka se jižním směrem otevírá rovinatá krajina po Ohří a po Labí. Z krajiny výrazně vystupují Házenburg i hora Říp. Jižní svahy hory Košťál jsou vzhledem k výskytu vzácných rostlinných společenstev chráněnou přírodní památkou.
0: Dopolední Express s Evou Bucharovou.

0: Máme rok 2026 a letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem Českého rozhlasu. Proto spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat kynuté, sladké, pruhované, plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom, cukrář Vojtěch Vrtiška.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
3: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině na Českém rozhlase Sever v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept mladého cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete už teď, třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom budou spolu s těmi dalšími výherními recepty předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Ani v pátečním dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever nechybějí babské rady. A Jarka Vykoupilová a její babské rady si prý poradí s každým oříškem a dneska doslova. Naučí vás totiž rozlousknout vlašské ořechy nebo i pistácie bez louskáčku.
1: Babské rady.
2: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy, tak aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly, podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácií. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácií nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Sever.

0: A je pátek 14. srpna a co se děje v našem kraji, v Ústeckém kraji zajímavého, kam byste mohli vyrazit, dobře se pobavit, tak to vše teď probereme se Slávkou Brádlovou. Hezký den.
1: Hezký den tobě i posluchačům. No, mám to tady dnes hodně pestré, tak začneme v Březně u Chomutova v kostele svatých Petra a Pavla. V 16.30 tam začíná další koncert festivalu Hudební setkání Michala Maška. Podtitulek je Koncert uprostřed léta, no tak řekla bych, že s létem už jsme lehce za polovinou, nikoli uprostřed, ale ten sám koncert opravdu bude stát za to, protože je tak trošku dělaný na objednávku právě tak, aby co nejlépe vyhovoval akustice toho březenského kostela. A vystoupí tam legendární houslista Václav Hudeček, zaspívá mezzosopranistka z Národního divadla Marie Svobodová, no a když kostel, tak varhany a na ty bude hrát Martin Hroch. A ten program je složený převážně z děl barokních skladatelů, takže veliká muzika. Potom pro ty, kteří dávají přednost spíš přírodě, tak by tady byla pozvánka nedaleko tedy toho Března, u Chomutova, přímo do Chomutova, do tamního zooparku. Ve 20 hodin zase vyjíždí Safari Express. A to si myslím, že přes noc se tam podívat a prohlédnout si zvířata, která třeba ve dne nejsou aktivní, tak to je rozhodně zajímavé. Pak bych pozvala na zámek do Děčína, do Růžové zahrady na 18. hodinu a bude tam vyhrávat Dixieland Old Boys a dokonce tam budou mít své hosty. Takže žánr hudební je jasný, ale pokud zase se spíš zajímáte o tu historii z takové neúplně vážné stránky, tak je to druhá pozvánka na děčínský zámek, protože v 17 a v 19 tam začíná takové zážitkové vyprávění o láskách, sňacích z rozumu a taky o milostných aferách hraběcího rodu, aneb co se šeptalo na děčínském zámku. No, já myslím, že je z čeho vybírat a v neděli, kdyby se vám nechtělo ven, tak po zprávách v 17 hodin Český rozhlas Sever pro vás má nový týdeník Kultura na Severu a bude tam něco o soutěži pro místní kapely Showcase. Nenechte si to ujít, uzávěrka se blíží.
0: Takové jsou bohaté tipy od Slávky Brádlové. My za ně moc děkujeme a se Slávkou se neloučíme, protože už po 11. přivede Slávka hosta dopoledního expresu, herce Davida Matáska. Tak se moc těšíme a teď si dáme ještě Janu Kratochvílovou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.

0: průmyslová hala, předběžná škoda je 3 miliony korun. ČSOB musí zaplatit pokutu 30 milionů korun za nedostatečné kontrolní mechanismy. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů, bude jasno nebo skoro jasno a teploty dnes do 33 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost muže, který požadoval obnovení pomníku rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech. Sochu loni strhli neznámí vandalové a zastupitelé následně rozhodli, že ji město nenechá obnovit. Podle soudu jednali jako vlastníci městského majetku a jejich rozhodnutí proto správní soud nemůže přezkoumávat.
1: Nejvyšší správní soud se nezabýval tím, jestli město mělo povinnost pomník opravit, ani jestli šlo o válečný hrob nebo pietní místo. Muž se odvolával taky na česko-ruskou smlouvu o péči o vojenské pomníky. Ta mu ale podle soudu nedává právo domáhat se obnovení pomníku u správních soudů. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Škodu za téměř 3 miliony korun způsobil ve čtvrtek večer požár průmyslové haly v Litvínově. Plameny ohrožovaly i přilehlé objekty. K události vyjelo 10 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů s výškovou technikou a operační středisko postupně vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu.
2: Hořelo v průmyslové hale poblíž Litvínovského nádraží kolem 22. hodiny večer. Oheň se podařilo zlikvidovat před druhou hodinou raní. Požár způsobil podle hasičů škodu za zhruba 3 miliony korun. Jeho příčinu teď šetří policisté i hasiči. Z Litvínova Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
0: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela, nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už schořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković.
3: Počasí.
0: Na severu Čech dál platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty dnes do 33 a na horách do 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace čekejte řidiči v Bílině na Teplicku v Bořeňské ulici po střetu dvou osobních aut. Bouralo se taky v ulici Utrati v Ústí nad Labem, čekejte tam aktuálně silný provoz. Ve směru na Prahu na D8 na 53. kilometru překáží porouchané nákladní auto. U Předonína na Litoměřicku je nehoda nákladního vozu, který skončil v příkopu, a problémy jsou dále na 81. kilometru D8 u exitu 80 Knínice ve směru na Německo. I tam projedete s opatrností. Pozor na odstavené nákladní auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné letní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Už druhým rokem měli návštěvníci zámku Děčín možnost vyrazit na prohlídku zámeckých interiérů s hercem Davidem Matáskem. Jak se tenhle rodilý Žižkovák ocitl v Děčíně? Proč si koupil starý sad na Litoměřicku a pustil se do včelaření? Čemu se zrovna věnuje v divadle a jak vzpomíná na natáčení seriálu Polda? To všechno se od něj za chvíli dozvíte. David Matásek bude totiž hostem Slávky Brádlové v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Tak nám všem přeju hezký poslech.
3: Dopolední expres s Evou Bucharovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem Českého rozhlasu Sever je dnes David Matásek, jméno to velmi známé. No, ale my jsme se ku podivu nepotkali nikde na filmové premiéře ani v divadle. Potkáváme se na zámku v Děčíně. Tak ten důvod je naprosto jasný, ale kdo by náhodou nevěděl, vy mu prozraďte. Hezký den.
2: Dobrý den. No, dostal jsem nabídku provádět tady na Děčínském zámku. Je to jedna z rolí, která mě v loňském roce potkala. Beru to tak. Opravdu nikomu nechci fušovat do náročného řemesla, to bych si nedovolil. Je to skoro 7 stran A4 hustě popsáno, takže to skutečně byl úkol, bych řekl, až skoro nadlidský. Ale já jsem to pojal trošičku po svém. Doufám, že se na mě tady na zámku nebudou zlobit, ale víte co, když slyšíte už 3. letopočet, tak se dostaví matematická slepota, už prostě ty numera u vás zahltěj. Takže já se snažím tu časovou stopu nějak říct v nějakých souvislostech, takže říkám během husitských válek a neříkám 1444 a tak dále. A snažím se spíš tu architekturu nebo ty příběhy, které jsou svázány s rodem Thunů, Hohenstein, tak to mě velice zaujalo, protože já tady vlastně provádím prohlídkový okruh, který se jmenuje Zlatá léta Děčínského zámku, která se kryjí tedy s vládnutím Thunů tady v Děčíně.
1: Dobře, že pomíjíte přesná data, to bych dokonce jako návštěvník i uvítala, ale Chopina asi nepominete.
2: Určitě ne, tak Chopin je vlastně nepolitická nejvýznačnější osobnost, která Děčínský zámek navštívila, dokonce tady zanechala tedy svůj děčínský valčík známý, který bohužel už nehraje na nádraží, když vystoupíte z vlaku, ale myslím, že ho všichni děčíňáci prostě mají v krvi, v DNA.
1: Děčínský valčík a zdur, úplně přesně řečeno. Je něco, co vás na té historii děčínského zámku překvapilo nebo řeknu okouzlilo?
2: Děčínský zámek je jako Fénix. Povstal z totální ruiny. Armády různých zemí se na něm tedy podepsali. Kdo se zabývá historií, tak určitě ví, které armády to byly, není potřeba je zmiňovat. Bohužel to teda byla i naše armáda, ale ten zámek skutečně je nádherný. Je to klasický představitel tady té pozdní renesance a potom teda rokoka a dál. A hrozně mile mě překvapil ten, protože já jsem si kromě těch hustě popsaných stránek trošičku ve Wikipedii hledal a hrozně se mně líbí ten vztah Thunů k Děčínu a vůbec k děčínskému kraji. To, že František Antonín Thun měl velice kladný vztah k zemědělství a k rozvoji tady toho kraje a založil, jak asi děčíňáci určitě vědí, Libverdu, tady tu zemědělskou školu, která funguje dodnes. To samo o sobě vypovídá o tom, že ten člověk myslel prostě dopředu moderně, žádný Trautenberg z pohádky, který vykořisťuje nebo jí poddaný. Velice osvícený pán.
1: Zájemci o prohlídku děčínského zámku s Davidem Matáskem budou mít pro letošek už asi smůlu, protože je vyprodáno. Ale my si ještě můžeme dneska říci, jak vy jste vlastně tu cestu na děčínský zámek našel. Hned po písničce.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever našeho dnešního hosta Davida Matáska, herce, také vlastně v roli průvodce po Děčínském zámku. No a teď pojďme k tomu vašemu vztahu k Děčínsku. Našel jste ho podobným způsobem jako hrabě František Antonín?
2: Já jsem tady bohužel nic nezískal, nerestituoval, nic takového. Moje předešlá žena Kateřina je z Děčína, takže když jsme hledali pro čerstvě narozené děti nějakou chalupu, nějaké letní vyžití, tak jsme tady našli chaloupku 8 kilometrů od centra Děčína, takže jsme v podstatě součástí tady v kopcích. A je to tady nesmírně krásný. Získal jsem kromě teda toho vztahu k Děčínu a okolí také spoustu kamarádů a přátel. A jedním z nich je Zdeněk Ernecker, který je tady technickým kastelánem Děčínského zámku, takže díky němu došlo k tomu propojení.
1: Takže taková byla cestička poměrně jednoduchá, ale pojďme se u té chalupy ještě zdržet. Ono to není žádné velké honosné sídlo, není to ani takový ten klasický sudecký statek. Je to opravdu malá chaloupka. Nicméně ta rekonstrukce byla obrovská, prý.
2: Ano, bylo to docela náročné. Pak když jsme to dokončili, tak ti pánové, co to provozovali celou tu rekonstrukci, tak řekli, pane Matásek, možná by bylo jednodušší, kdybychom to tenkrát strhli a postavili znova. Ale zase by to možná nemělo toho ducha, byla by to nějaká dřevostavba nová. Takhle je to tedy ani ne 100 let starý domeček s moc hezkou zahradou, o kterou se rádi staráme.
1: Já jsem se kdysi dočetla, že jste dokonce k té chaloupce přikoupili ještě starý sad a snažíte se vzkřísit třeba i ty staré odrůdy.
2: Je to tak, ale to už není na Děčínsku, to už je na Litoměřicku, je to na úpatí Českého středohoří, takže jsme pořád v regionu, to je v pořádku, ale kvůli včelkám, který jsme tady měli a moc se jim tady nedařilo díky větrnému podnebí, tak jsme si pořídili ten sad. Ten sad je přestárlý a jsou v něm vysokokmeny, podle dendrologa velice vzácné odrůdy, které už se dneska asi úplně nepěstují. Jsou to většinou hrušky, meruňky a ořešáky. No a včelkám se tam daří náramně, protože tam je spousta i náletových křovin a tak dále, které brzo z jara rozkvetou. Jsou to různé trnky a jednoduché peckoviny. Takže my máme skvělý med.
1: Co se týká těch vysokokmenů, to jsou stromy náročné pak na tu obsluhu, řeknu, na to česání. Ale nešlo by udělat roubovance?
2: Oni se dají už i koupit. Samozřejmě, že někteří sadaři to vyhledávají, protože v podstatě dělají seno v tom sadu, takže aby se pod to vešel teda ten žací stroj, často se spásají ty sady ovcema nebo skotem, takže proto ty vysokokmeny. Jinak ten sad, pan dendrolog, velice laskavý k těm stromům, říkal, pan Matásku, už ty stromy nechte dožít, to jsou babičky a dědečkové, nechtějte po nich kotrmelec. To už opravdu nezvládnou, ale úrodu máme, pro pokrytí rodiny to bohatě stačí.
1: Co se těch starých odrůd týká, tak vím, že existují speciální sady pro záchovu genofondu, tak možná byste mohl nabídnout třeba tam?
2: Jo, určitě takhle nějak amatérsky ty solanky, protože tam je vesnice Solany, tak podle toho ty solanky, to jsou odrůdy, které jsou k uskladnění, to nejsou hrušky, které můžete jíst rovnou ze stromu, musí se do Vánoc počkat, ale potom jsou strašně dobrý.
1: No a svého času se vyvážely po lodích až do Hamburku. Tolik tedy chalupa, zahrada, sad a asi bychom neměli vynechat divadlo a film.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: David Matásek, náš dnešní milý host ve vysílání Českého rozhlasu Sever, Děčínský zámek, chalupa a teď divadlo. Nevím, jestli v té nové sezóně vás čeká něco hodně zajímavého, nebo se budete vracet k inscenacím?
2: No, samozřejmě ještě dohrávám některé inscenace v Národním divadle, které jsem před rokem opustil, ale samozřejmě chystáme i nové. Jedna z těch novějších věcí, která měla celkem nedávno premiéru, je v divadle Viola. Představení, které se jmenuje Jana bude brzy sbírat lipový květ. Ta básnická sbírka se netýká úplně tady Českého středohoří nebo Děčínska, ale je to spíš Vysočina, protože autor Miloš Doležal je z Vysočiny a je to taková jakoby oslavná báseň na tu přírodu, protože to je asi jeden ze způsobů, jak se vyrovnat se smrtí blízkého člověka, o čem je ta sbírka. Jinak budu zkoušet na Jezerce, v divadle na Jezerce, budu zkoušet představení Hamlet, tedy ne titulní roli, ale Klaudia, toho zlýho tatínka. A potom zřejmě divadle Kalich budu zkoušet novou hru Petra Kolečka.
1: Texty Petra Kolečka, ty umějí být pěkně provokativní, tak na to určitě budeme zvědaví, protože Petr Kolečko je hodně spjatý i se severními Čechami, takže počkáme si, uvidíme, uslyšíme. Zmínil jste se o Národním divadle a tam to je pro vás taková štace, jako jednou ano, pak ne, po druhé ano, teď zas ne?
2: No, to druhé období trvalo 22 let, což si myslím, že je na jednoho člověka až. Neodešel jsem ve zlém, což si nesmírně vážím. Šéfové byli tak laskaví, že jsme se jako opravdu jako přátelé rozloučili. Já jsem už měl pocit, že tomu divadlu už nejsem schopen přinést asi to, co by to vyžadovalo. Už je toho prostě na mě trošku dost. Chtěl jsem se právě věnovat i trošinku jiným věcem, aby člověk dostal trošku širší rozměr, nebo jak to nazvat. Takže kromě divadla se teda zabývám i tím drobným zemědělstvím, což je velice zábavná, možná trošku namáhavá, ale zábavná činnost.
1: No, navíc ten výsledek je přece jenom o něco trvalejší než prchavý zážitek z divadelního představení. Ještě nám zbývá spousta témat. Film, skútr, televizní seriály, muzika možná, tak uvidíme, co se nám ještě vejde. Říká.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posledních pár minutek ve vysílání Českého rozhlasu Sever bude patřit Davidu Matáskovi, našemu dnešnímu hostu. Řekla bych, že je to škoda, protože s vámi se dá povídat moc hezky a o spoustě témat. Nastínila jsem, že nemáme ještě probraný film, televizi, taky třeba muziku, taky třeba ten skútr nebo i lepší, větší motorku. Tak čím začneme?
2: No, ten motocykl, to je vlastně druh relaxu, nebo jak bych to nazval. Víte co, když se celý rok zabýváte vznešenými tématy a podrobně hloubáte v lidské temné duši, je dobrý si prostě hlavu vyčistit jízdou na nějakém stroji. Mám moc rád motorky, mám rád i staré motorky jako veterány. Trošku to souvisí i s Děčínským zámkem, je to vlastně jakési kulturní dědictví, které nám tady po šikovných předcích nedaleko tady v krásné Lípě, ty Bémerlandy, ty Čechie proslavili ten průmysl. Rád chodím po starých elektrárnách, vodních, po starých továrnách. Mám prostě tyhle ty technické památky moc rád.
1: A co film?
2: To se něco rýsuje. Nechci to zakřiknout, nerad bych to prozradil, ale jinak v současné době pracuji na, když to řeknu takhle hloupě, ale na nekonečném seriálu Ordinace, který mě příjemně překvapil svojí úrovní a přátelskou atmosférou. Člověk by si myslel, že třeba po 22 letech, vidíte, zase 22, po 22 letech už je to nějaká továrna, není tomu tak, lidi jsou na sebe milí, samozřejmě vědí, každý ví už, co má dělat, je to jako dobře namazaný stroj, ale pořád je tam prostor ještě na určitou svobodu, na určitý přátelství, na nějakou vazbu, prostě trochu jinou, že to člověka jako úplně neumlátí. Chodím tam rád.
1: Já myslím, že tahle pohoda tak trošku jde i přes tu obrazovku, protože ten seriál má tedy neuvěřitelný počet dílů a let vysílání. Ale vy jste taky měl štěstí na televizní seriály, protože příběhy detektivky podle Hany Proškové s Viktorem Pricem.
2: Tohle byl trošičku jiný typ detektivky než třeba ten Polda, který je spíš taková pohádka, zábavná pohádka pro dospělé. Tak tady Hana Prošková, Agáta Christie v 70. let v Československu, tak napsala těch knih snad 70 těch příběhů, všelijakých. Spousta z nich jde dnes vyřešit jedním mobilním telefonem, ale my jsme s režisérkou Lucí Bělohradskou vybrali ty, které nás zajímaly a které jsou třeba trošičku komplikovanější a ne tak snadno vyřešitelné. A já jsem tam hrál takovýho oponenta skutečnému kriminalistovi, kterého hrál Viktor Price.
1: Jaké to bylo partneření?
2: Radost. Viktor je strašně laskavý člověk, je to hračička, ale co je pikantní tedy, stejně jako já, nečte detektivky. My jsme si museli nechat mnohokrát poradit, protože nemáme ten analytický mozek, ten způsob přemýšlení je nám trošku vzdálený, takže my jsme často sami při natáčení v tom příběhu zabloudili. Takže tam vznikaly všelijaký roztomilý přeřeky a tak dále. Doufám, že to snad nebude z té obrazovky znát.
1: Měl jste štěstí i na další partnery. Sám jste se zmínil o seriálu Polda, tak Igor Rozovič, to byla rozkoš sledovat. Vladimír Polívka, tam spíš mě připadal Vladimír, že je takový mladší klon poručíka Břízy.
2: Určitě ta jeho postava, nechtěli jsme vstupovat do stejného mustru. Kluci jsou každý opravdu jiný a myslím, že by je to ani nebavilo, kdyby měli někoho kopírovat, takže Vládík hrál trošičku jinýho páska než Igor a bylo to pro mě moc hezký setkání s oběma.
1: A ještě muzika, je na ně čas vůbec? Při všech chalupách, sadech, průvodcování, divadle, filmu, televizi?
2: Já jsem šťastný, že hudbu převzali moje děti. Jak Maruška, tak Ben, tak jsou celkem talentovaní a musím říct, že je to radost, když se z toho dětského pokoje ozve něco. Já už si připadám na to trochu starý a zase mě přijde, že je fajn, že třeba přijdou a podělej se o nějakou zkušenost ze školy nebo z hraní. Takže možná ještě uslyšíme nějakou kapelu, kde hrajou dvě ze čtyř dětí.
1: Tak dejte vědět, až to bude aktuální. Pro dnešek díky za váš čas, jistě vzácný, za zajímavé povídání. Někdy u nás na viděnou, naslyšenou, nemusí to být jenom na Děčínském zámku.
2: Děkuji, bylo to moc příjemné. Naschledanou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Teplice se o víkendu rozvlní v rytmech argentinského tanga. Připravený je tam 7. ročník mezinárodní akce Teplic Tango Treat. Podrobnosti teď přidá náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Kdo a odkud do Teplic přijede? Jsou to všechno profesionální tanečníci?
2: Ani ne, profesionálové, spíš nadšenci. Je to setkání příznivců argentinského tanga. Podle pořadatelky Aleny Minar bude letos víc hostů než loni a budou i z více zemí. Základ tvoří tanečníci z Německa a Česka, ale zavítají sem páry z Itálie, Francie, Holandska, Rakouska, kde je argentinské tango velmi populární už dlouho, ale také z Polska nebo Turecka. Jak řekla Alena Minar, zájem o podobné akce je teď hlavně ve střední Evropě, v Polsku, v Maďarsku, na vzestupu a stane se, že v jeden víkend je takové setkání třeba na 6 místech. Takovou metropolí zůstává Berlín. Konkurence zvyšuje nároky na pořadatele. V Teplicích tak lákají na relaxační doprovodný program, kdy se osvědčila z loňska takzvaná hudební lázeň, jaká asi meditace za zvuků, harmonizujících zvuků a pak hlavně dobrý výběr DJů a zahraje i živá hudba. Letos přijede kvartet z Chemnic.
1: Může si zatancovat, kdo chce, nebo se musíme někde registrovat?
2: Akce je i pro veřejnost, je připravená zdarma lekce argentinského tanga. Říkají Open Class, ta bude zítra v sobotu od 10 do 11 hodin v Šanovském parku u Mušle. Hned potom navazuje takzvaná milonga, tančírna. Od 11 do 2 hodin se bude v Šanovském parku tancovat a lidé, kteří se naučí v té první lekci, mají možnost hned si první taneční kroky vyzkoušet. Není to podle Aleny Minar úplně snadné, tento tanec je podle ní složitý v tom, jaké vyžaduje soustředění, s tím, že je pro tanečníky poměrně zásadní vzájemné porozumění a navázání často hlubokého kontaktu s tím tanečním partnerem. A je to vlastně to, proč se argentinskému tangu partneři takto věnují a mají ho v oblibě.
1: A proč zrovna tango v Teplicích?
2: Alena Minar je rodačka z Teplic. Podobný event, událost zažila v Belgii a tím, že znala prostředí Krušnohorského divadla v Teplicích, chtěla ty zdobené prostory propojit s argentinským tangem a tou atmosférou, kterou setkávání mají a teď už začínají i tady v Teplicích mít tradici.
1: Tak se těšíme na tango v Teplicích. Víkendové pozval náš severočeský stopař Robin Rerich. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Marioneta od skupiny Tichá dohoda pomalinku doznívá v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a před námi je ještě návštěva v kuchyni Slávky Brádlové. Tento týden jsme věnovali celý květákům a taková ta největší květáková tradice přichází na program právě dneska.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Ten květákový týden vaření, pečení a smažení budeme končit opravdu květákem smaženým. A možná, že jsem tímhle receptem měla týden zahájit, protože vám chci poradit takovou vychytávku, jak si obalování a smažení usnadnit, ale taky to znamená, že pár růžiček květáku nám tak trochu odpadne. Tak budeme potřebovat jeden květák, sůl, případně pepř, potom hladkou mouku, vejce a strouhanku, čili suroviny na trojobal, tuk na smažení a tatarskou omáčku. Z květáku odstraníme zelené listy a na výšku ho rozkrájíme na tenčí plátky, klidně tak 1 cm. Lepší je květák pevně zavinutý, ty plátky lépe drží pohromadě. No a to, co odpadne, využijeme pro přípravu polévky, květákového mozečku a podobně. Plátky květáku pak osolíme, případně opepříme, obalíme v hladké mouce, smočíme v rozkvedlaných vejcích a nakonec obalíme ve strouhance. Smažíme v rozehřátém tuku po obou stranách, podáváme s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou a můžeme doplnit ještě nakrájenou lahůdkovou cibulkou. Tak dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Chorvatské letovisko Omiš zasáhl lesní požár, evakuovat se muselo i 300 Čechů. Špindlerův

0: hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Chodci a cyklisti se od příštího týdne musí připravit na změny na Špindlerově mostě v Roudnici nad Labem, informoval o tom mluvčí města Jan Vancl. Od pondělí 17. do pátku 21. srpna bude most kvůli rekonstrukci předpolí průchozí pouze po schodech z Poděbradovy ulice. Stavbaři by na schodech měli zajistit nájezdy pro vedení kol a kočárků. Téměř 2,5 promile nadýchal 26-letý muž při silniční kontrole na Ústecku. Řidič jel bez pneumatiky, jen po rávku a při kontrole napadl policistu. Útok nebyl jediný, pokračuje krajská policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
2: Po převozu na záchytku zaútočil znova a policisté ho museli spacifikovat. Za své jednání vyničili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a násilí proti úřední osobě. V případě uznání viny mu hrozí až 4 roky vězení. Sport.
1: Plavkyně Barbora Sémanová je potřetí v kariéře mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu minuta 54,38 sekundy. O další českou medaili na šampionátu bude večer bojovat Miroslav Knedla, a to hned dvakrát. Nejprve na znakařské 50 a pak v závodě 4x100 metrů smíšených štafet. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 30 až 33 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku 29 až 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 9 u Dubé na Českolipsku srazilo osobní auto zvěř. Projedete tam se zvýšenou opatrností. A v Chomutově je uzavřena ulice Sokolská. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Písnička, která nestárne, tak to byla skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou. S vámi je Český rozhlas Sever, teď už také posloucháte polední písničky na přání a tak vás od mikrofonu zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý den. No a pojďme si hned takhle v úvodu osvěžit kontakty sem k nám a sem ke mně do studia. Tak telefon, ten má i dnes číslo 475 212 212 a o písničku si můžete i napsat, textové zprávy, ty můžete tedy posílat na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte mezra na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo si o písničku napište na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. No já tady mám teď nachystaný právě jeden e-mail, než tady budou telefonáty, ty první. Zahrajte pro naší zlatou babičku Věrušku od Dany Rollins Andílek. Posílají to vnoučata Ališka, Víteček, Michalka Tobísek a naše zlatá pravnučka Mijunka, včetně dcery a syna. A teď už Dara Rollins. Ani.

0: Darina Rolincová, Anělik můj, písničky na přání jsou tady a také už tady mám nachystaný ten první telefonát po 12. hodině. A ve vysílání vítám a paní Jarku z České Kamenice. Dobrý den.
1: Dobrý den, Míro, tak já bych chtěla nechat zahrát písničku, nad které jsme se domluvili.
0: Ano, je tam.
1: A bylo by to pro moji kamarádku Mirku Barvínskou do Huntířova.
0: Žeji také zdraví.
1: A pro všechny lidičky, který poslouchají, a pro vás do rádia.
0: A já moc děkuju. Také pro vás
1: a s přáním
0: hezkého víkendu. No, a tady je
1: děkuji.
0: Michal Tučný. Ať se hezky poslouchá, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Já budu žít na věky, tak se jmenovala písnička od Michala Tučného, no ale pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání a pokračujeme s dalším telefonátem. Z Jirkova k nám volá paní Božena. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, vás, Mirečku.
0: Děkuju.
1: A já bych chtěla dneska popřát Haničce do Touchovic hodně všechno nejlepší, zdravíčko, štěstí, lásko. A pošleme písničku taky Andělce do Hřivic, Božence do Žadce, Marušce do Chomutova. A všem posluchačům a vám a přeju hezký víkend.
0: Vám
1: a
0: také.
1: Zase někdy naslyšenou.
0: A budu se těšit naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ještě dodám, ta písnička tady bude za malý okamžik a budou tady zpívat Milan Drobný, Jožka Černý. Písnička se jmenuje Pro všechny, co jsem měl kdy rád.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, jsou tady polední písničky na přání, za námi první telefonáty a před námi další čtení a další z mnoha e-mailů, co tady mám nachystané. Dobrý den, tady čtu, předem vás srdečně zdravím a všechny posluchače, prosím o zahrání písničky Divokej horský tymián k svátku pro milou Haničku Kolerovou básničku. Haničko, přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a radost z vnoučátek. To ti přeje z upřímného srdce Boženka ze Žatce. A tady jsou Žalmana spol.

0: Divoký horský tým Jana Želmana spol písničky na přádí pokračují až do 13 hodin tady budou a já tady ve vysílání teď nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná paní Mirka Zuntířová, která, jak se tady teď dívám, nám vypadla, což je tedy velikánská škoda. Tak snad se jí to někdy příště podaří dotelefonovat a paní Mirka mě tady prosila o písničku od Davida Dejla a Moniky Absalonové. Budu tu stát, že před 5 lety, když poprvé k nám zavolala, tak právě tuhle písničku si tady u nás objednala. Tak věřím, že někdy se to povede, to telefonní spojení, že to nevypadne a teď už jdeme hrát tedy tu další hezkou písničku.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: David Dale, Monika Absalonová, budu tu stát, já tady budu s vámi stále vysílat písničky na přání a teď už také ve vysílání vítám posluchačku z Kamenického Šenova. Jestli si to dobře pamatuju, před chvíličkou jsme byli vedle v České Kamenici, tak teď nám volá paní Marie z toho Kamenického Šenova. Já vás vítám, dobrý den.
1: Děkuji, i vás vítám a zdravím a všechny posluchače.
0: I za ně děkuju, tak co dalšího pěkného tady pustíme do vysílání?
1: Tak já jsem poprosila o píseň Nejsi má od Jakuba Smolíka.
0: Ano, to je moc hezká.
1: A protože včera měla svátek Alenka Antonínová ze Stráže pod Ralskem a já jsem se nedovolala, sice jsem jí přála, ale chtěla jsem jí i zahrát nějakou hezkou písničku. A tak to teda činím dneska
0: dodatečně. Ano.
1: A ještě i dodatečně ji rovnou přejeme s manželem. Hodně zdravíčka a taky štěstíčka.
0: A já se přidávám, jak je zvykem. No a písnička i pro vás, ať máte krásný víkend. Budu se
1: děkuji,
0: těšit zase
1: děkuji.
0: Někdy. Naslyšenou.
1: Nashledanou.

0: den od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Pro dobrou náladu písnička, která nestárne, tak to byl Michal Tučný a Starý psa novým kouskům nenaučíš. Písnička, kterou si tady u nás občas vybíráte v písničkách na přání, které dál pokračují, a já tady mám teď zase nachystané čtení a budeme přát ke krásným narozeninám. Dnes slaví své 85. narozeniny můj bratr, pan Jan Moc z Markvartic. Od srdíčka mu do dalších let přejeme hlavně hodně zdravíčka a posíláme písničku Sestra Marie s rodinou z Markvartic. No a písnička ta je od Jany Chládkové. Jsem šťastná, že tě mám, brácho, pro bráchu, od paní Jany Chládkové, a jdeme hrát.

0: A v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever se zase teď pojďme pro změnu věnovat telefonní lince, kde už je nachystaná Dominika z Ústí nad Labem. Krásného března. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, zdravím vás. Děkuju. A všechny posluchače. A chtěla bych nechat zahrát písničku Holky letní ráno.
0: Bude tam a komu zahrajeme tu písničku?
1: Bude to pro vás.
0: Děkuju.
1: Pro paní Marcelku do Nešemic, pro paní Květu z Vysoký a pro paní Martu do Barandova a pro
0: Dobře.
1: Všechny posluchače.
0: A taky pro vás a dáme si představovat zítřejší letní ráno. Tady jsou holky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

písničky na přání ještě chviličku, tak pojďme si přečíst ještě jeden e-mail k narozeninám. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku naší kamarádce, paní Zdeňce K. z Litvínova, k jejím dnešním úžasným kulatým 70. narozeninám. Zdeňka je paní plná elánu, vitality a aktivity. Hodně štěstí, zdraví, životní pohody, spokojenosti a životního elánu do dalších let přejí přátelé Jitka K. a Pepa H. z Litvínova a Louky. Prosíme od Hany Zagorové, Já nemám strach. Další písničky na přání tady budou už po 18. hodině. Za moment pro vás chystáme zprávy a hned potom pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. A po 18. hodině se těším u dalších písniček na přání. Naslyšenou.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V chorvatské Omiši kvůli lesnímu požáru evakuovali nejméně 2000 lidí, je mezi nimi i 300 Čechů. Ústí nad Labem rozšíří prostory základní školy, školní náměstí v Předlicích. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila, za litr nafty řidiči zaplatí 44 korun. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 33 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré odpoledne. Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl lesní požár. 36 lidí je zraněných, z toho 10 vážně. Plameny spálily velké množství domů i aut a dokonce i několik lodí. Mezi 2000 evakuovanými je i 300 Čechů. Těm už pomáhá český konzul z nedalekého Splitu, říká mluvčí ministerstva.

0: milionů korun bez DPH.
1: Celkové náklady spojené s projektem se podle webu města vyšplhají k bezmála 83 milionům korun. Z toho téměř polovinu pokryje dotace z programu Spravedlivé transformace. Hotovo má být do roku a půl od předání staveniště. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Lidé v Rokytnici nad Jizerou dnes slavnostně otevřou novou bobovou dráhu. V tamním ski areálu bude součástí akce také doprovodný program. Návštěvníci se také dozvědí novinky o plánovaných investicích v horském městě. Slavnostní zahájení začíná ve 14 hodin na parkovišti P1. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů. V porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji. Naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou v Praze.
2: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 30 až 33 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku 29 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově poblíž čerpací stanice u ulice Černovická došlo k dopravní nehodě. Srazila se tam dvě osobní auta a projedete tam se zvýšenou opatrností. A pozor si dejte na silnici číslo 261 u Vrbic na Litoměřicku. Pohybují se tam povozovce krávy. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal
4: a doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
3: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
4: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu. Ale ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
2: vidíš. Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasaj.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
1: Tak jaká je, blbej Schovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás opustil.
4: Jo, vlastně, pardon, omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano, no. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Sixwise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to zbraní mléku?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné, jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky...
2: Vzájemně, když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou.
2: Ano.
0: A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává.
0: Věřit,
2: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost, takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak
2: to znamená,
0: se obrátit?
2: Určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měl obrátit na pracoviště klinické farmacie, potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, ostatní. Doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvodákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže, souvisí to s léky, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajtamovou na naší telefonní lince.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberu jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Takže doporučuju zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná děkujeme. Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat, beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli
1: makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nevzpomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: No, virózu, žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam
3: no,
1: měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Víte, jako...
0: To je to, co říká paní doktorka.
1: Že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme ve spojení?
1: Ano, ano. Povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, je to na to neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečné množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráty a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pradiol na neurbatý. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pradiola, co je na tu neuropatii,
1: no,
2: tak by se neměla kombinovat s
1: jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano?
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha, určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další, čím ne, je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu. Na ty další se asi dostane stát někdy v příštím vydání.
1: Je už tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou ano. chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčocha, Kuchař Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechny pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkala, ještě jednou to místo, na které se ptát. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Požár u letoviska Omiš na pobřeží Chorvatska je podle šéfa tamních hasičů jedním z nejhorších v historii země. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který požadoval obnovu pomníku rudoarmějce v Teplicích. Kvůli opakovaným krádežím kabelů mají vlaky mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou zpoždění. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 33 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Sedm lidí zůstává v kritickém stavu po požáru u chorvatského letoviska Omiš. Podle šéfa chorvatských hasičů je to jeden z nejhorších požárů v historii země. Evakuovat se museli asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Nikdo z nich ale podle české diplomacie nemá vážnější zranění. Na místě evakuovaným turistům pomáhají diplomaté z konzulátu v nedalekém Splitu. Do Omiše narychlo dorazil i chorvatský premiér Andrej Plenković.
2: Požár vypukl v obci Lokva Rogoznica a rozšířil se jak na sever k Omiši, tak na jih k obci Mimice. V zasažené oblasti žije asi 15 000 obyvatel, v současné době je tam ale navíc taky zhruba 12 000 turistů, takže velká koncentrace lidí. Oheň se šířil extrémně rychle, hlavně kvůli dlouhodobému suchu a větru.
0: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly.

0: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
1: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá, lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Koryt se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
0: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat.
2: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 30 až 33 stupňů Celsia. Nadále také platí výstraha před požáry.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 118 u Mšeného Lázní na Litoměřicku narazilo osobní auto do dopravního značení. Jeďte tam raději opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Že mikrovlny umí víc, než jen rychle ohřát jídlo, že v Krušných horách vznikla nová naučná stezka věnovaná vlkům a taky, že do Prahy míří američtí filmaři, aby natočili příběh podle poslední knihy Dana Browna. To vše se dozvíte v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever, které právě začíná. Písničky, které nestárnou, v něm zaspívají Věra Špinarová, Petr Rezek a teď hned taky Karel Černoch. Tak dobrý poslech a pěkný pátek s námi.
2: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Déšť si aktuálně užíváme právě a pouze v písničkách. Tohle byla jedna od Petra Reska. Posloucháte páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. No a pokud naše vysílání posloucháte pravidelně, tak určitě víte, že v něm můžete soutěžit se Zámeckým létem. Šanci máte každé všední prázdninové dopoledne. A vyhrát můžete Zámecký cestovatelský balíček a každý pátek navíc soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A právě František Kinský je naším průvodcem Zámeckým létem a teď nás pozve na zámek v Novém Městě nad Metují.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady, dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Anna K. a její Kovboj 25 minut po druhé hodině odpolední ve vysílání Českého rozhlasu Sever. V Kovářské na Chomutovsku vznikla nová naučná stezka. Vlastními silami ji vytvořili členové spolku Pro Kovářskou. Hlavním tématem 4-kilometrové trasy jsou vlci. Na celkem 12 zastaveních se lidé dozví například podrobnosti o životě těchto šelem. A víc informací pro nás už má redaktorka Lucie Hejzlová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kudy ta nová vlčí stezka povede a co všechno se vlastně dozví ti, kteří se po ní vydají?
1: Stezka má přispět k celkové osvětě a ukázat, že vlk je přirozenou součástí Krušných hor. Tahle ta trasa začíná u nádraží, vede dál lesem podél potoka a zhruba v polovině cesty pod vrchem Milíře je také nový přístřešek. Poslední informační tabule je u tamní vlakové zastávky a Václav Stránský ze spolku Pro Kovářskou mi prozradil i několik dalších podrobností, které na jednotlivých panelech turisté najdou.
2: Původ vlků, jejich výskyt, jak se dostali k nám na naše území do Čech. Jsou tam nějaké legendy, pověry nebo mýty, které se o vlcích šíří, nějaké pohádky. Je tam vlastně na to navázaný spousta úkolů pro děti.
1: To slavnostní otevření téhle 4-kilometrové trasy je naplánované na zítřek a sraz účastníků je ve 2 hodiny na rozcestí u železničního nádraží na Kovářské. Návštěvníky po vlčí stezce provede Štěpánka Kadlecová, známá jako Krušnoholka.
0: Krušnoholka, to je moc hezké. Co dalšího spolek připravuje pro návštěvníky té centrální části Krušných hor?
1: Nápad na naučnou vlčí stezku se zrodil zhruba před 2 roky. Spolek ale musel našetřit dostatečné množství potřebných peněz a vyřídit i potřebná povolení. Do budoucna je určitě v plánu další rozvoj této vlčí stezky a to upřesňuje už Václav Stránský.
2: Ta stezka potom ještě bude doplněná o nějaký herní prvky. Je zhruba v polovině, je takový turistický přístřešek, kde lidi můžou posedět a třeba v průběhu následujícího roku nebo dvou jsme tam doplnili nějakou prolejzačku, prostě takovýhle podobný herní prvek.
1: Využití tak na stezce najdou i rodiny s dětmi a bude to určitě zajímavá podívaná.
0: Konec konců poprvé si to můžete na vlastní oči ověřit už zítra i na tuhle, tedy slavnostní premiéru nové vlčí stezky, nás pozvala Lucie Hejzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Taky jste na svých prázdninových cestách došli k závěru, že se všude něco opravuje, všude se kope, všude se záplatuje. Není divu, silničáři právě teď v létě připravují více než 55 tisíc kilometrů silnic napříč Českem na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje hlavně menší města a obce. A právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtluků stále častěji používá česká mikrovlnná technologie. Stačí jen pár hodin a minimálně další dva roky se po cestě dá zase jezdit bez problémů.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle, obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát neohřívá teda jídlo, ale asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Dochází vlastně k prolnutí dvou asfaltových ploch a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Má podstatně delší životnost než takové ty v zimě především běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
2: Teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpros.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
2: A tady je pěkně teplo.
4: Nahříváme peci na 160 až 170 stupňů.
2: A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu asfaltového.
4: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
2: Pojďme teď k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj.
4: Má 12 magnetronů, který vytváří mikrovlnné záření a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho. Akustický signál, že ten časový interval vypršel.
2: Přístroj odjíždí z toho místa.
4: Ano, přesně tak.
2: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale asi by nebylo dobré si tam sáhnout.
4: Určitě ne. Maximální teplota podle termokamery tady 140 stupňů.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá plocha se zarovná.
4: Stáhne se do roviny a zahoutí v desku. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: písničce Věry Špinarové v hlavní roli George ve slavných Severočeších Milana Knotka, dnes v hlavní roli Karl. Karl Holaj, slavný to architekt.
1: Slavní Severočeši.
2: V Podmoklech na Děčínsku se v roce 1879 narodil uznávaný památkář a architekt Karl Holaj. Architekturu studoval na Technické univerzitě ve Vídni, kde získal doktorát. Jako stipendista nadace Gega Stiftung podnikl rozsáhlé studijní cesty po Evropě, které formovaly jeho vztah k historické architektuře. Od roku 1915 působil na Domovské univerzitě jako mimořádný profesor a později profesor dějin stavitelství a urbanismu. V letech 1937 až 1938 zde zastával poprvé úřad rektora. Patřil k pionýrům moderní vědecké obnovy památek. V roce 1908 nastoupil do Ústřední komise pro umělecké a historické památky. Celé čtvrtstoletí zastával prestižní a vlivnou funkci generálního konzervátora památkové péče Rakouska. O všechny funkce ho po roce 1939 připravili nacisté. Zbyl mu jen úřad domského stavitele gotické katedrály svatého Štěpána. Během války se tajně snažil zabezpečit její cenné vybavení před bombardováním. V dubnu 1945 ji ale postihl ničivý požár. Holaj okamžitě převzal řízení kompletní rekonstrukce, která byla pro mnohé symbolem znovuzrození celého Rakouska. Jako samostatný architekt se specializoval na sakrální stavby, v níž propojoval historizující formy s moderní funkčností. Je také autorem několika rezidenčních a městských bytových komplexů ve Vídni. Rok po válce mu byla navrácena funkce rektora Technické univerzity. Zemřel v roce 1955.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za necelých 10 minut budou 3 a my se teď vydáme za filmaři, protože ti už co nevidět obsadí slavná pražská místa. Karlův most, Klementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta. Tahle místa se v září promění ve filmové kulisy. Netflix totiž začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
1: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
2: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
1: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
2: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
1: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
2: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
3: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno, nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
2: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli.
4: This is what you asked me to do. This is exactly what you asked
5: This
4: me to do.
5: This is not that.
4: Well, that sure as hell looks like it. And you know what? I think you need to see a real doctor.
2: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová, zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti. Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
6: Lots happened, Tony.
4: You're kidding yourself.
6: Help me fix it.
2: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také 3 celovečerních adaptací.
1: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
2: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Požár u chorvatského Omiše zničil až 1000 hektarů území, evakuovalo se přes 2000 lidí. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Několik lidí v Praze navštívilo oční pohotovosti, měli potíže se zrakem po částečném zatmění slunce. Převládá jasno nebo skoro jasno s teplotou do 33 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré odpoledne. Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. O nálezu mrtvého těla informuje zpravodajský web Dnevik s odvoláním na policii. Kvůli rychlému šíření ohně se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Útěk před plameny uprostřed noci popsala Denisa Petříková.
4: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta, věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl, měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
3: Evakuovaným Čechům už přímo na místě pomáhají čeští policisté a zástupci konzulátu ve Splitu. Nikdo z českých turistů podle jejich informací není mezi zraněnými. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
5: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými 2 týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Policisté v Ústí nad Labem dnes nad ránem zastavili 26-letého muže, který jel bez pneumatiky po rávku. Dechová zkouška ukázala 2,5 promile alkoholu. Muž následně fyzicky napadl policistu a znovu zaútočil na policisty na záchytce. Hrozí mu 4 roky vězení.

0: ale také platí výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 251 v Blažimi na Lounsku se srazil autobus s osobním autem a ve Starých Křečanech na Děčínsku se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, které pro vás má hned několik pozvánek. Jednu na Mostecký rytířský den na Hněvíně, další na Gastonův plavecký memoriál, ale jako pozvánka určitě může fungovat i povídání o historii krušnohorské obce Klíny. Pozvánky a další reportáže proložíme písničkami, které nestárnou v podání plavců nebo olympiků. Na začátek si ale dáme Janu Kirchner.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Téměř 120 plavců je letos na startovní listině maratonského závodu v plavání. V sobotu odstartuje už 18. ročník Gastonova memoriálu. Jedinečný a už legendární závod přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Připomeň, kde se vzala ta myšlenka pořádat závod a připomínat si tím Lachtana Gastona?
2: Hlavním organizátorem je Tomáš Česnek, jeden z děčínských vodních polistů. Vyprávěl mi, jak se kdysi po tréninku bavili a hecovali, jestli a za jak dlouho by se dalo z Ústí do Děčína doplavat. No a v roce 2008 se jich na plavbu, a protože jsou soutěživí, tak už tenkrát závodní vydalo 12. Gaston tu cestu tenkrát nepřežil, tak se rozhodli plavat na jeho počest. V posledních letech, kdy je tento jeden z nejdelších plaveckých závodů v Evropě vůbec stále velmi populární, věnují výtěžek ze závodu na krmení právě pro lachtany v pražské zoologické zahradě.
1: Jak je to s vodou v Labi, když se člověk podívá, tak to vypadá, že tam skoro žádná není. Stačí to?
2: Tak na plavání je vody dost, s menším průtokem je ale menší proud a tím pádem menší podpora plavcům. Ten nejrychlejší zvládl trasu asi před 10 lety zhruba za 2,5 hodiny. To bylo při lehce nadprůměrné hladině a po vydatném dešti. Zítra pořadatelé očekávají časy kolem 4 hodin. Je to závod takzvaně pro chytré plavce. Ten, kdo nejlépe trefí tu proudnici, bývá nejrychlejší. A rychlejší bývají také plavci z kategorie ploutvonožci, tedy plavci s ploutvemi. Podle Tomáše Česneka se totiž někdy v 80. letech plaval z Ústí do Děčína maraton vítězství, takové neoficiální mistrovství republiky v ploutvovém plavání, které se tenkrát teprve rodilo a na tu tradici se tou kategorií snaží navázat.
1: Jsou po cestě nějaká zvláště náročná místa a jak je zajištěná bezpečnost plavců?
2: Znalí plavci vědí, že u těch lovic je úsek, kde řeka moc neteče. Tam je pak důležité najít právě to místo s tím největším proudem, aby trochu pomohl, jinak plavou skoro na místě. Podle Tomáše Česneka dosud neřešili nebezpečnou situaci v závodě, spíš úsměvnou, kdy se jednou vedle závodníka pohyboval ve vodě bobr. Bezpečnost plavců i jejich případné občerstvení zajišťují doprovodné lodě. A naopak jeden tenkrát ještě mladistvý plavec zachránil na soutoku Labe a Ploučnice v Děčíně tonoucího chlapce a obdržel za hrdinský čin ocenění.
1: No vidíte, jaké věci se mohou stát během plaveckého závodu. Na Gastonův memoriál, respektive na jeho sledování, nás zval Robin Rerich. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Drsnou SMS-ku odeslala Lucka Bílá v 15 hodin a 22 minut. Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, které vás každý den bere do nějakého města nebo městečka u nás na severu Čech, protože každé sídlo, třeba i to úplně malinké, dokáže něco zajímavého nabídnout. Stejně jako krušnohorské Klíny.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Klíny na Mostecku mají rádi hlavně ti, co milují zimu, sníh a sluníčko. Klíny jsou střediskem zimních sportů, ale hezky je tam i v létě. Pro pěší i ty na kolech je tam několik turistických tras a cyklistických stezek. Obec Klíny vznikla v polovině 14. století. Předpokládá se, že to nejspíš souviselo s důlní těžbou v Krušných horách. V Klínech stával římskokatolický kostel svatého Antonína Paduánského. V roce 1947 ho poškodila vichřice a od té doby chátral. V polovině 70. let 20. století vyhořel a v roce 1985 pak byl zbořen. Ve sport areálu Klíny se můžete svést na jediné bobové dráze na české straně Krušných hor. Najdete tam i první a zároveň nejdelší zipline neboli lanovou skluzavku v České republice. Lano vede 130 metrů vysoko nad Čumenským údolím, měří 2 kilometry a uvádí se, že je 20. nejdelší zipline na světě a 5. nejdelší v Evropě. Kdo se bojí tak vysoko, může dojít pěkně po svých, až k rozhledně Jeřabina. Z Klínu je to asi 6 kilometrů. Z vyhlídky je krásně vidět na vrcholky Krušných hor, Českého středohoří, Chemičku v Záluží a město Most.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Jeden z nezaměnitelných hlasů světové pop music, tohle byla Annie Lennox, posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a čeká vás v něm teď další pozvánka. Tentokrát to pozvánka na druhý ročník oblíbené rodinné akce Rytířský den. Proběhne v sobotu, tedy zítra na hradě Hněvín v Mostě. No a podrobnou pozvánku na tuhle akci pro nás má Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak co na návštěvníky Rytířského dne čeká?
1: Rytířské souboje, historická vystoupení a program pro děti i dospělé. To spolu s jedinečnou atmosférou hradu Děvína slibuje zajímavý zážitek. A to hned na dvou scénách. Na první bude dopoledne hrát dobová hudba a za komentáře se bude nabíjet a střílet z děla. Po 12. hodině své umění předvedou kejklíři. A o hodinu později přijede na hrad královský správce. Ten bude patřičně uvítaný slavnostním ceremoniálem. Později poměří své síly při soubojích v šermu bojovníci a v 15 hodin budou na programu jezdecké ukázky. Děti se mohou těšit na ponožkovou bitvu, kdy dva týmy hájí své dřevěné hradby prostřednictvím munice z vycpaných ponožek. V 16:30 pak předvede své svěřence sokolník a draví ptáci budou k vidění i v letu. Diváci si budou moci vychutnat jezdecké umění hradní paní a její souhru s koněm. No a odpoledne na první scéně zazní dobová hudba a oko potěší dobové tance. A koho by nezajímalo vyprávění kata v 18:40?
0: Jaký program nabídne ta druhá scéna na Hněvíně?
1: Tam program začíná později, odpoledne v 16:30, výkladem a ukázkou střelby z muškety. Později navazuje výklad o právu útrpném. Pak pokračuje taneční vystoupení a šermířské souboje. V prostorách zahrady bude také řemeslný jarmark a tradiční tržiště, kde se lidé mohou podívat na ukázky řemesel, například na práci košíkáře nebo kováře. Ke koupení tam budou jak výrobky, tak občerstvení. Kromě stánků s občerstvením bude fungovat i hradní restaurace. Po celou dobu akce bude také otevřena hradní věž s nádherným výhledem do kraje a interaktivní dílna magistra Kellyho. Zájemci mohou navštívit i hradní hvězdárnu.
0: Tu hradní věž vřele doporučuji, rozhled je to opravdu působivý. Pojďme v závěru zopakovat, v kolik hodin Rytířský den na Hněvíně začíná a kdy se předpokládá jeho konec.
1: Rytířský den začíná otevřením areálu hradu v sobotu v 10 hodin dopoledne a program pokračuje až do večerních hodin. Poslední bod programu startuje ve 20:30 a jde o hraný pohádkový příběh s názvem Slaviánova cesta. Pro úplnost ještě dodám, že organizátoři zajistili na Hněvín kyvadlovou dopravu zdarma. Ta spojuje Hněvín s autobusovou zastávkou u obchodního centra Central Most. Na akci Rytířský den na Hněvíně se platí vstupné.
0: Informace pro nás měla Veronika Jaklová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Rangers nebo chcete-li plavci zvedli kotvy a pokud jste udělali to též, pokud už jste během letošního léta zvedli kotvy a podívali se někam do zahraničí, mohli jste se dnes zapojit do povídání v pořadu Dáme řeč. Zdeněk Lukesle se vás dneska totiž ptal, jestli jste během těch letních cest narazili na místo, kde jste si řekli, tady je ale vážně draho. Jak a na čem šetříte na dovolené? Dovolal se i posluchač Vašek z Mostu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak kdy jste si naposledy řekl, tady zdražili nebo tady je draho?
1: Tak já jsem si to řekl naposledy asi na Lipně. A tam musím teda říct, že to maličko přidražilo, už to asi trvá delší dobu, ale některé ty ceny tam byly teda dražší, no, co se týká jídla a takovýchhle věcí.
2: No tak jsme začali v tuzemsku a byl jste letos na nějaký zahraniční dovolený?
1: Zrovna jsem se vrátil z Bulharska. V Bulharsku taky maličko přidražilo, musím říct. Jak přešli na euro,
2: no,
1: tak maličko tam ty ceny, nebo možná i výrazněji, že tam ty ceny nastoupaly. Takže už to tam zatím není úplně taková láce, jako to bývalo.
2: No a kde jsou podle vás levné destinace, kde si můžeme užívat od rána do večera?
1: Tak přiznám se, že zahraničí úplně nemám tak zjištěný, ale teď jsme nedávno byli s partou kamarádů a s dětma tady na vodě, měli jsme po Sázavě a musím říct, že tam ty ceny byly docela přijatelné. I na to, že to je celkem profláknutá řeka, tak ty ceny byly docela příjemné, a se to tam hezky zvládnou.
2: Takže klasika, dobře, takže Lipno drahý a Sázava levná. Díky moc za telefonát. Mějte se hezky.
1: Krásný den. Naschledanou, mějte se hezky.
0: V pondělí po 9. hodině si s vámi v pořadu Dáme řeč bude povídat Renáta Filipi a tentokrát bude chtít slyšet o krásných, ale málo známých místech v severních Čechách. My tady u nás na severu máme spoustu unikátních a zajímavých míst, která jsou často stranou toho hlavního turistického zájmu. No a nás zajímá, jestli vy nějaké takové místo máte a jestli jste ochotní nám ho doporučit. Pokud ano, tak se v pondělí zapojte do pořadu Dáme řeč.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal Hrůza a jeho Bílá velryba. Já osobně mám k téhle písni takový poněkud ambivalentní vztah, protože moje dcera mi říká, že je to píseň pro mě a o mě. Nevím, co tím chce říct, nebo možná tuším a právě proto tu písničku nemám tak úplně ráda, ale pojďme od velryb k tomu, co se děje na severu Čech. Rada města Louny dnes zrušila červencové usnesení, které vylučovalo vybrané městské pozemky z pořádání předvolebních mítinků. Radní ho přijali poté, co tamní ODS požádala o využití výstaviště pro dvě zářijové akce. Podrobnosti k tomuhle tématu pro nás má Kateřina Kučerová. Katko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jak přesně město na žádost ODS reagovalo?
1: Podle lounské zastupitelky zvolené za ODS a současné lídrně koalice Vize pro Louny Štěpánky Slezákové, město nejdřív straně nabídlo pronájem podle platného ceníku. ODS pak v polovině června požádala o prominutí, případně o výrazné snížení nájemného. Radní žádost 27. července jednomyslně zamítli. Podle nich by sleva znevýhodnila ostatní zájemce. Současně zakázali předvolební akce na výstavišti a dalších městských plochách, například poblíž škol, sportovišť, parků nebo dětských hřišť.
0: Zastupitelka Štěpánka Slezáková ale poukázala na to, že starosta plánuje vlastní setkání na výstavišti.
1: Ano, starosta Loun Milan Richteřík z ANO podle Slezákové sám plánuje na konci srpna v jednom z pavilonů výstaviště akci Kafe se starostou. Podle Slezákové může toto setkání taky využít ve své kampani. Radnice namítá, že jde o dlouhodobě pořádané setkání vedení města s občany, nikoli o politickou akci. Dále třeba bývalý lounský starosta Pavel Janda z TOP 09 zase tvrdí, že pravidla kampaně stanovuje zákon a rada nemůže zavádět další plošná omezení. Radnice následně ve veřejném dopisu na svém webu připustila, že znění usnesení nebylo dostatečně přesné a omluvila se. Slezáková mi taky řekla, že město chce připravit konkrétnější pravidla. Podle ní by je ale muselo zastupitelstvo schválit vyhláškou. To se sejde až v polovině září, tedy necelé 4 týdny před volbami.
0: No a co tedy zrušení toho usnesení znamená pro politické strany?
1: Znamená to, že předvolební akce už na těchto místech nejsou předem vyloučené. Strany a další uskupení tak mohou město znovu požádat o jejich využití. Neznamená to ale, že radnice automaticky povolí každou akci. Zrušila pouze omezení, které radní přijali na konci července.
0: Vysvětluje Kateřina Kučerová a my moc děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za necelých 9 minut budou 4 a to znamená, že uslyšíte další zprávy s Petrou Firstovou a v nich třeba taky informace o českém plavci. Miroslav Knedla nastoupí dnes večer na Evropském mistrovství v Paříži hned ke 2 finálovým startům. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách, tak zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Sever. Pěkné páteční odpoledne s námi.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Chorvačtí záchranáři našli po požáru u města Omiš jednu oběť. Oheň si vynutil evakuaci 2000 lidí. V Ústí nad Labem bude o víkendu uzavřená část přístavní ulice kvůli pracím na Benešově mostě. Muž neuspěl se snahou přimět Teplice k obnovení pomníku rudoarmějce. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 36 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk. Informuje o tom zpravodajský server Dnevnik s odvoláním na policii. Oheň vypukl v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Podle zpráv Českého ministerstva zahraničí ale nikdo z nich není vážněji zraněný. Kvůli rekonstrukci Benešova mostu silničáři zítra v 6 hodin ráno uzavřou silnici první třídy číslo 30 v přístavní ulici. Omezení se podle webu Munipoly týká úseku přes povodňovou vanu ke křižovatce pod železničním mostem a potrvá celý víkend. Provoz se tam obnoví v neděli ve 20 hodin. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost muže, který požadoval obnovení pomníku rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech. Sochu loni strhli neznámí vandalové a zastupitelé následně rozhodli, že ji město nenechá obnovit. Podle soudu jednali jako vlastníci městského majetku a jejich rozhodnutí proto správní soud nemůže přezkoumávat.
3: Nejvyšší správní soud se nezabýval tím, jestli město mělo povinnost pomník opravit, ani jestli šlo o válečný hrob nebo pietní místo. Muž se odvolával taky na česko-ruskou smlouvu o péči o vojenské pomníky. Tamu ale podle soudu nedává právo domáhat se obnovení pomníku u správních soudů. Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla se pokusí získat svou první medaili na evropském šampionátu v dlouhém bazénu. Po stříbru na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu bude teď mezi favority na 50 metrů znak i v Paříži. Finále začne těsně před 8 hodinou. Knedla má na finále jasný plán.
4: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně, takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a nejlépe ta medaile, tak budu spokojený.
2: Knedlu čeká finále i ve štafetě. Spolu s Kryškem, Janíčkovou a Sémanovou postoupili do finále z prvního místa. Počasí. Nadále platí výstraha před požáry. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a večer až polojasno. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 33 až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český

0: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal by si.
3: Dal bych si,
2: ale
3: no.
2: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
4: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiš.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně, tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli můžu, přijde. Můžu, já no? Se najedu na kalendář, hejte, 11. května, už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl. Víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě. No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment. Počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte.
3: No.
4: Ložnice, postel.
3: Ložnice, postel.
4: Blondiák u nás doma. Že to všechno se odehrává teď?
3: Teď. Tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděl.

0: Ježišmarja. Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
0: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
0: Všechno jim! Oblíkni se! Spolu jsme skončili! Že se nestydíš s blondiákem! Hamb! Skončili jsme! Tak, a už nikdy nepřijdu!
1: Nejdem za tři dny, až za tři dny.
0: Přijdu možná až za tři dny! Cože? Kde budu, no kde budu, kde budu?
1: Na chalupě.
0: Na chalupě budu!
1: Se svojí sekretářkou.
0: Sám tam budu! Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
1: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No
1: teda,
2: jo.
1: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla. No, vás mě seslalo samo nebe. No. Ti byste mě vlastně zachránila, no, bych se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
1: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil těm
2: razíčkom. Ale pro vás,
1: to jo, no.
2: Vy jste opravdu
1: já
2: machr.
1: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaši sekretářku,
2: jo,
1: že jo?
2: Tohle, no,
1: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
3: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady s ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
4: No, to je pravda.
3: Jak vypadala ta koule vlastně?
4: No, bylo já těžká. Bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
3: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
4: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná, koule. Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely, to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
3: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
4: No
3: obraz.
4: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
3: A jak se to dělalo teda?
4: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. Že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo.
3: Aha, aby se to
4: nový záběr.
3: A
4: to šlo k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
3: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
4: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi, tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a tak. Odešli ti, odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
3: si
4: nesměl.
3: Podle té matnice je tam instalovaný.
4: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, takhle, takhle, tohle, tohle a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo minus 4 hodiny a celé začalo znovu.
3: A je.
4: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
3: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohrylovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr a já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál, dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju,
6: a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to хорошо, no, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co? Vypijem. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kaja.
9: No хорошо. Vodku Kaja.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: No, ne,
9: obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj, davaj.
10: Saša.
9: Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás nový ochránce, Kim Jong-tien.
11: Ježišmarja.
9: No
11: Oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
3: No, no, no, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To, to je takový...
4: Co si vozíš ty?
3: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
3: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
3: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
3: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako nafocení, nevyfocený filmy.
4: Jo, takhle. No. Teď máš tolik.
3: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
3: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
3: Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, oni jsou
4: takový. To bylo
3: takový...
4: i u LP desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
3: A všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána
2: tato ukázka. Tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, no. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No, jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn. Ale
3: proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Vando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já ne, je na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifa Straf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vado keši operse me kamata. Solo sano e to bene. Jestem zdo ruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový prout to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, všeho, to perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký, ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda
2: jo,
1: v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou jo, sekačku jo. Podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: napřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal ano. Kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to
2: no,
1: dotáhnul.
2: To, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11 a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Protože maminka ji potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkého Synách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme a ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady 5 babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom 10, jinak pijem 12 a chtěli by jít 5x Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme 5 babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Vercajt.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak se na něj pamatuje Ondra?
4: No,
2: jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No, no. Tak, jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kevku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto. Dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Tomečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 - 7 + 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 - 7 + 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem 3x, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no, tak jsem jí 30x objela, že jo?
5: Ale přepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: děkuju leto,
6: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Asi 120 jich zůstává v evakuačních centrech. Nemocnice v Rumburku na Děčínsku se za první pololetí letošního roku dostala do ztráty 46 milionů korun. V Litvínově hořela v noci průmyslová hala. Předběžná škoda jsou 3 miliony korun. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 36 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk, potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejhůř zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci velký počet domů i aut a vynutili si evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi byly i 300 českých turistů. 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomaté i policisté. Na místě je i konzul Štěpán Šantrůček.
4: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ti čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech, na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat.
3: Nemocnice v Rumburku na Děčínsku, která patří pod společnost Krajská zdravotní, je ve ztrátě. Podle informací tiskového oddělení Krajské zdravotní se jedná o částku 46 milionů korun. Vedení společnosti tak jedná s Ústeckým krajem o budoucnosti zdravotnického zařízení. Starostové ze Šluknovského výběžku jsou proti utlumování zdravotní péče v této nemocnici.
5: Podle starostů vnímá na konci roku skončit provoz dětského oddělení. To nechce Krajská zdravotní potvrdit. Její mluvčí Miloslava Kučerová napsala, že se tomu budou na konci srpna věnovat při jednáních krajští radní. Společnost podle ní intenzivně jedná se zdravotními pojišťovnami o zajištění pohotovostní péče pro děti a dorost v Rumburku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Škodu za téměř 3 miliony korun způsobil ve čtvrtek večer požár průmyslové haly v Litvínově. Plameny ohrožovaly i přilehlé objekty. K události vyjelo 10 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů s výškovou technikou a operační středisko postupně vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři. Informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři. To vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan.
2: Počasí.
3: Nadále platí výstraha před požáry. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a večer až polojasno. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 33 až 36 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Teplicích došlo k nehodě dvou osobních aut na Mírovém náměstí a dvě osobní auta se srazila také na Tyršově mostě v Litoměřicích. Po nehodě na vozu

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zpravodajský přehled událostí na severu pro vás má Petra Firstová.
2: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku.
3: Muž se odvolával taky na česko-ruskou smlouvu o péči o vojenské pomníky. Ta mu ale podle soudu nedává právo domáhat se obnovení pomníku u správních soudů.
2: Teplice totiž rozhodovali jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže. V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili

0: starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Více informací uslyšíte v našem vysílání v této hodině. Policisté v Ústí nad Labem dnes nad ránem zastavili 26-letého muže, který jel bez pneumatiky po rávku. Dechová zkouška ukázala 2,5 promile alkoholu. Muž následně fyzicky napadl policistu a znovu zaútočil na policisty na záchytce. Pokračuje krajská policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
1: Nyní čili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a násilí proti úřední osobě. V případě uznání viny mu hrozí až 4 roky vězení.
0: Špindlerův most v Roudnici nad Labem bude příští týden kvůli opravám průchodný pouze po schodech spodě Bradovy ulice. Stavbaři by na schodech měli zajistit nájezdy pro vedení kol a kočárků. Informoval o tom mluvčí města Jan Vancl.
2: Tolik tedy Petra Firstová a její stručný výčet dnešních událostí. No a nám pokračuje Den v kraji, který vás už za chvíli vezme do Dubí na Teplicku.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Michal Tučný a jeho báječná ženská, posloucháte Český rozhlas Sever a v něm Den v kraji. V Dubí na Teplicku si lidé mohou prohlédnout návrhy na novou podobu parku v Krušnohorské. Před hasičskou zbrojnicí se právě teď koná akce nazvaná Krušnohorská žije. Během ní je možné prohlédnout si návrhy studentů ČVUT právě na podobu parku, kde má být mimo jiné i knihovna. No a na místě je i naše reportérka Daniela Pilařová. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Já už jsem na té hlavní části celé akce, která se jmenuje Krušnohorská žije. Zorganizovali ji dvě podnikatelky k tomu, aby tady místní živnostníci představili svoje výrobky, ale taky proto, aby se sešli sousedé, popovídali si a pobavili se. Jsou tady také k vidění dva návrhy budoucí možné podoby parku v Krušnohorské ulici. Lidé se zájmem prohlíží a debatují o nich. Většina z nich vítá proměnu stávajícího nevzhledného parčíku, protože podle nich městu Dubí chybí relaxační zóna a většina z nich také vítá záměr postavit v parku knihovnu. Teď je knihovna v objektu školy, ale podle starosty Jiřího Kašpara z ODS je kapacitně nevyhovující. Lidé tady taky mohou hlasovat pro svůj oblíbený návrh podoby parku a hlasování je i možné na oficiálních stránkách města. Vedení potom na základě vítězného návrhu vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele.
0: Představení návrhů toho, jak by v budoucnu mohl park v Krušnohorské ulici vypadat, je součástí té větší kulturní akce. Tak co všechno se na místě ještě děje?
1: Je to docela zajímavé, po celém městě je rozmístěno zhruba 20 stanovišť, kde mohou lidé plnit různé úkoly a když budou mít potvrzení že ze všech těch stanovišť, tak se dostanou do slosování, do tomboly, kde jsou velice zajímavé ceny, které věnovali místní podnikatelé a nechybí tady ani kulturní program, prohlídky hasičské zbrojnice, jsou tu ukázky policejní techniky, včetně psovodů a taky stánky s občerstvením. Akce trvá do 20 hodin, takže kdo je poblíž, můžete dorazit.
0: Říká Daniela Pilařová, která se nám přihlásila z Dubí na Teplicku. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Den v kraji a předpověď počasí, v něm nesmí chybět. Meteorolog Pavel Juza má službu na Ústeckém hydrometeorologickém ústavu a tak ho teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak říct, že teplo, to asi zvládneme všichni, ale vy to opřete o nějaká exaktní data, tak prosím.
2: No tak poměrně teplo je. V Ústeckém kraji máme jasno nebo skoro jasno a teplota je většinou 29 až 32 stupně, na horách je o malinko méně teplo, tam je kolem 25, 26 stupňů.
1: A je taky sucho a potrvá to. A potrvá to jak během noci, tak během zítřejšího dne. Nezměnilo se nic na tom, že předpověď říká, že první víkendový den bude ještě teplejší?
2: Ano, bude ještě tepleji. Předtím ještě, než bude ten zítřejší den, tak nás očekává jasná noc a ráno se značně rozdílnými teplotami, protože minimální teploty budou značně rozdílné. Bude tak nějak většinou nějakých 15 až 12 stupňů, ale na některých místech, zejména ve Šluknovském výběžku, může být i 18 až 15. Naopak v některých údolích při uklidnění větru může být až 8 stupňů. Takže pokud a před tím zítřejším vedrem, teda jako při těch ranních a nočních teplotách, bude asi dobré si doma vyvětrat, kdo nemá klimatizaci, aby zůstalo v tom bytě.
1: Ano, studené nějak noci, to je tak to jediné příjemné, co nás za poslední týden potkalo, řekla
2: bych. No a zítra tedy bude i nadále většinou jasno nebo skoro jasno a k večeru možná až polojasno a teplota by měla vystoupit na 33 až 36 stupňů a i na horách by mělo být kolem těch 30.
1: Říkala jsem, že první víkendový den bude takhle horký, protože na neděli ty předpovědi slibovaly trochu změnu počasí. Tak přijde?
2: Ano, změna tam je. Bude přibývat oblačnost, během dne by postupně mělo být až oblačno a někdy odpoledne nebo večer přehánky, možná i bouřky. Těžko říct, v kolik hodin přesně to přijde a od toho se budou taky odvíjet ty maximální teploty. Předpokládá se, že ještě bude nějakých 30 až 34 stupňů, akorát v tom Šluknovském výběžku o něco chladněji, tak nějak kolem 30, ale v případě, že by třeba ta oblačnost a ty přehánky přišly o dvě hodiny dříve, tak může ta maximální teplota nestihnout vystoupit tak vysoko. Takže úplně jisté to není, nižší teplota než v sobotu to bude, ale je otázka o kolik, jestli to bude jenom o ty 2-3 stupně, nebo jestli eventuálně bude ještě trošičku víc chladněji. V každém případě to vypadá, že v pondělí už by mělo být vyloženě chladněji.
1: Říká meteorolog Pavel Juza, který nás obdařil předpovědí nejen na víkendové dny, ale taky o krátký výhled do příštího týdne. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Posloucháte Den v kraji, je 17 hodin 35 minut a teď se společně podíváme k vodě, protože každý, kdo může, tráví ty horké dny právě tam. Většina přírodních koupališť v Ústeckém kraji má vodu vhodnou ke koupání. Zhoršenou kvalitu vody ale hygienici zjistili ve Varvažově, Chmelaři, na Nechranické přehradě a v Jetřichovicích, kde se naopak můžete koupat bez obav, zjišťoval náš reportér Jan Beneš.
1: Podle aktuálních údajů na webu krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem má většina sledovaných přírodních koupališť v kraji čistou vodu. Lidé tak můžou bez obav vyjet na víkendové koupání k většině kontrolovaných míst. Mezi ně patří například jezero Milada na Ústecku nebo vodní nádrž Barbora u Teplic.
2: Kde je naopak teď horší kvalita vody?
1: Problémy má stále zatopený lom Varvažov na Ústecku a jezero Chmelař na Litoměřicku, kde byly při pondělním testování opět nalezeny v malém množství sinice a zelené řasy. Zhoršenou jakost vody našli hygienici i poprvé v letošní sezóně na koupališti v Jetřichovicích na Děčínsku. Musím zmínit i Nechranickou přehradu na Chomutovsku, kde krajská hygienická stanice upozorňuje na mírné riziko vzniku zdravotních problémů po koupání.
2: Co máme po vykoupání v těchto koupalištích dělat, abychom předešli zdravotním problémům?
1: Nejúčinnější je, co nejdříve po vykoupání osprchovat čistou vodou. To platí hlavně pro citlivé jedince, jako jsou děti, seniori nebo těhotné ženy. A hygienici kontrolují vodu ve sledovaných přírodních koupalištích zpravidla každé dva týdny. Aktuální výsledky najdou lidé na webu krajské hygienické stanice. Než tedy vyrazí ke koupališti nebo k přírodní nádrži, doporučuje se podívat se na web a zkontrolovat, jestli je voda v daném koupališti v pořádku ke koupání. Ještě doplním, že vzhledem k vysokým teplotám nadcházejících dní se situace bude zhoršovat v těch nádržích, kde hygienici upozorňují teď na mírné riziko vzniku zdravotních problémů po koupání.
3: Den v kraji.

0: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever, posloucháte Den v kraji. V nemocnici v Rumburku nebude od začátku roku 2027 dětské oddělení. Upozornili na to starostové 18 obcí a měst ze Šluknovského výběžku, kteří se dostali ke koncepci o budoucnosti rumburské nemocnice. Primář dětského oddělení už loni oznámil, že na konci tohoto roku odejde do důchodu. Starostové proti uzavření oddělení protestují. Podrobnosti má naše reportérka Daniela Pilařová.
1: Starostové se dostali ke koncepci, která nastiňuje budoucnost rumburské nemocnice. Já jsem mohla do dokumentu na hlavičkovém papíře společnosti Krajská zdravotní nahlédnout. Píše se v něm, že nezávislá společnost doporučila Krajské zdravotní proměnu rumburské nemocnice na léčebnu dlouhodobě nemocných a aby v ní byla zachovaná takzvaná jednodenní chirurgie a interna. S dětským oddělením se v budoucnu nepočítá a to se samozřejmě nelíbí starostům ze Šluknovského výběžku, a tak se dopisem obrátili na hejtmana kraje Richarda Brabce z hnutí ANO a taky na jeho spolustraníka, předsedu vlády Andreje Babiše, jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
2: My jsme jenom chtěli tím naším stanoviskem dát na vědomí to, že se tou situací dlouhodobě zabýváme, že už vlastně od doby, kdy rumburská nemocnice šla do insolvence, tak jsme vlastně se snažili, aby nemocnice byla zachována, aby ji případně teda koupil Ústecký kraj, což nastalo, pak byly nějaké přislíbené investice a viděli jsme několik různých variant toho, jak se bude nemocnice postupně rekonstruovat. A ty varianty se tak jako trošičku stále zmenšují a smršťují a teď začínáme slyšet něco o jakési komunitní nemocnici, tak to bychom určitě neradi, tak my nemáme mnoho možností, než se prostě snažit ozvat.
1: Zpráva vzbudila zděšení mezi lidmi ve výběžku, že jich tam kolem 55 tisíc a teď se obrací na svoje starosty a žádají je, aby nedovolili postupné utlumování péče v této nemocnici. Už teď musí kvůli složitějším zákrokům nebo porodu jezdit buď do Českolipské nebo Děčínské nemocnice.
3: Vyjádřila se k celé věci Krajská zdravotní?
1: Společnost jsem oslovila, podle tiskové mluvčí Miloslavy Kučerové je zatím otázka budoucnosti dětského oddělení i celkového směřování rumburské nemocnice předmětem jednání na různých úrovních, včetně Rady Ústeckého kraje s vedením Krajské zdravotní, která mají být zahájena koncem srpna. Kučerová navíc poukázala na to, že je rumburská nemocnice ztrátová. V prvním pololetí vyčíslila ztrátu tohoto zdravotnického zařízení na 46 milionů korun. Já budu samozřejmě vývoj celé kauzy i nadále sledovat a budu vás o něm informovat.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever,

0: Stále posloucháte Český rozhlas Sever a v něm pořad nazvaný Den v kraji, tedy sumář těch nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí z daného dne. Dnes jsou to události pátku s datem 14. srpna. V Kovářské na Chomutovsku vznikla naučná stezka. Vlastními silami ji vytvořili členové spolku Pro Kovářskou a jejím hlavním tématem jsou vlci. Na 4-kilometrové trase potkáte celkem 12 zastavení a na nich se dozvíte podrobnosti o životě těchto šelem. Mnohem víc informací pro nás má redaktorka Lucie Hejzlová.
1: Stezka má přispět k celkové osvětě a ukázat, že vlk je přirozenou součástí Krušných hor. Tahle ta trasa začíná u nádraží, vede dál lesem podél potoka a zhruba v polovině cesty pod vrchem Milíře je také nový přístřešek. Poslední informační tabule je u tamní vlakové zastávky a Václav Stránský ze spolku Pro Kovářskou mi prozradil i několik dalších podrobností, které na jednotlivých panelech turisté najdou.
2: Původ vlků, jejich výskyt, jak se dostali k nám na naše území do Čech. Jsou tam nějaké legendy, pověry nebo mýty, které se o vlcích šíří, nějaké pohádky. Je tam vlastně na to navázaný spousta úkolů pro děti.
1: To slavnostní otevření téhle 4-kilometrové trasy je naplánované na zítřek a sraz účastníků je ve 2 hodiny na rozcestí u železničního nádraží na Kovářské. Návštěvníky po vlčí stezce provede Štěpánka Kadlecová, známá jako Krušnoholka.
0: Krušnoholka, to je moc hezké. Co dalšího spolek připravuje pro návštěvníky té centrální části Krušných hor?
1: Nápad na naučnou vlčí stezku se zrodil zhruba před 2 roky. Spolek ale musel našetřit dostatečné množství potřebných peněz a vyřídit i potřebná povolení. Do budoucna je určitě v plánu další rozvoj této vlčí stezky a to upřesňuje už Václav Stránský.
2: Ta stezka potom ještě bude doplněna o nějaký herní prvky, je zhruba v polovině, je takový turistický přístřešek, kde lidi můžou posedět a třeba v průběhu následujícího roku nebo dvou jsme tam doplnili nějakou prolejzačku, prostě takovýhle podobný herní prvek.
1: Využití tak na stezce najdou i rodiny s dětmi a bude to určitě zajímavá podívaná.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kde nepřekvapí,

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hucelní spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hucovský šípky najmou.

0: Varování meteorologů před nebezpečím požáru nebylo plané, dokazuje požár v Kytlicích na Děčínsku. Tahle informace je tak čerstvá, že se do dne v kraji skoro nevešla, ale do zpráv, které vám v 6 přinese Petra Firstová, do těch se vejde. Tak zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Kvůli požáru poblíž chorvatského Omiše se muselo evakuovat také 300 českých turistů. Část z nich zůstává v evakuačních centrech. Teploty o víkendu v Česku znovu přesáhnou 30 stupňů. S komplikacemi musí počítat i zdravotníci. U Kytlic na Děčínsku zasahuje 6 jednotek hasičů. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 36 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. Šíření plamenů kolem Omiše si v noci vynutilo urychlenou evakuaci víc než 2000 lidí. Mezi nimi byly taky 300 českých občanů. Lékaři ošetřili celkem 40 zraněných a 8 z nich zůstává ve vážném stavu. Česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi nimi byli také Češi. Několik českých turistů ale utrpělo lehké popáleniny.
4: Kdybychom asi spali dál, tak pak bychom si to všimli, kdybychom ty plameny měli jako u hlavy, se myslím.
5: Popsala česká turistka Denisa Petříková, která si ohně všimla náhodou, když v noci otevřela dveře na balkon. S rodinou se jí podařilo odjet z místa autem, jiní museli z oblasti odplout po moři. Část evakuovaných Čechů už podle českého konzula Štěpána Šantrůčka záchytná centra opustila.
6: Některým bylo umožněno navrátit se do jejich původního ubytování, zbalit si věci, které tam zanechali.
5: Dočasné konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a bude fungovat i o víkendu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
3: Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat taky výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka to může pomoct taky zdravotníkům.
7: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
3: U Dolního Falknova v Kytlicích na Děčínsku likvidují hasiči požár o rozloze 60x30 metrů. Podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody zasahuje na místě 6 jednotek a platí druhý stupeň poplachu. Kalvoda uvedl, že oheň zachvátil pergolu, tůje, ale i trávu na přilehlém svahu. Dobrovolní hasiči Kytlic varují na svém facebookovém profilu řidiče, aby se vyhnuli silnici na Novou Huť směrem na Chřibskou, kde se pohybuje větší množství hasičské techniky. Podle jejich velitele Jana Havránka už se podařilo dostat plameny pod kontrolu. Hasiči ale zůstanou na místě do noci. Kvůli rekonstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem silničáři zítra v 6 hodin ráno uzavřou silnici první třídy číslo 30 v Přístavní ulici. Omezení se podle webu Munipoly stýká úseku přes Povodňovou vanu ke křižovatce pod železničním mostem a potrvá celý víkend. Provoz se tam obnoví v neděli ve 20 hodin.
2: Počasí.
3: Nadále platí výstraha před požáry. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a večer až polojasno. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 33 až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Litvínově došlo k dopravní nehodě v ulici Rooseveltova. Tvoří se tam silný provoz, počítejte tedy se zdržením a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání
2: s Miroslavem Tartárkem.

Tolik tedy další z písniček, které opravdu nestárnou, tak to byl Valdemar Matuška, určitě jste poznali, a co děláš, to dělej rád. S vámi je Český rozhlas Sever, také už posloucháte písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den, hezký podvečer. No a pojďme si také hned zopakovat kontakty sem ke mně, sem k nám do studia. Telefon, na který můžete volat, pokud tedy chcete písničku objednat přes telefon, číslo je 475 212 212, no a také si můžete napsat o písničku buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezrana jeden znak a text vašeho vzkazu, a napsat si také můžete na e-mail. Adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. No, než tady budou první telefonáty, mám tady hned jeden z mnoha dnešních a také trochu včerejších e-mailů. Krásný podvečer všem do rádia. Zahrajte prosím jednu hezkou letní italskou písničku od Albana a Romini Power, a bude to pro moji prýmovou sestřenici Alenku ze Smíchova včerejšímu svátku. Dále všem posluchačům s přáním krásného večera posílá a děkuje Klára Litvinov. Kláro, já se omlouvám, tuhle konkrétní od Albana a Romini tady nemáme, ale vybral jsem jinou, také moc hezkou a také hodně známou. Jmenuje se Sempre Sempre.

0: Hudební výlet do Itálie, když máme to italské počasí venku. Sempre, sempre, Albano, Romina Power. No ale my se teď ochladíme záhy s tou další písničkou, protože se bude zpívat o Krkonoších. No a také ve vysílání nebudu sám, protože už je tady nachystaný ten první telefonát po 18. hodině. A ve vysílání vítám paní Marcelu z Ústí nad Labem Neštěmic. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju.
1: Nemáte zač?
0: Tak.
1: Vybrala jsem písničku z mého rodiště, je to Krkonoše, Krkonoše.
0: A už jsem naznačil, ano. Eva a Vašek budou zpívat, komu zahrajeme dalšímu?
1: Nejdřív zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač. A tu písničku posílám Dominice a pro její maminku Jarušku, Marušku do Chomutova a do Šestajovic a pak ještě milence do Českého ráje. A když budete hrát ty Krkonoše, Krkonoše, tak zdravím do Železného Brodu na zahradu paní Matějkovou a pana Matějku.
0: Dobře. No a písnička i pro Marcelu, tedy pro vás, ať máte hezký víkend, pokud možno. No a teď už můžete vzpomínat na svoje rodiště. Tady jsou Eva, Vašek. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a vám taky přeju hezký víkend.

0: Tolik tedy Eva Vašek a Krkonoše, tak se ta písnička jmenuje. No ale pokračujeme s dalším telefonátem. Od Benešova nad Ploušnicí se nám hlásí paní Marie. Já vás zdravím a vítám. Hezký podvečer.
1: I vám děkuji nápodobně, i já vás zdravím a prosila bych pro vás, celé vaše bezva rádio a všechny posluchače písničku od Evy Pilarové, Montyho Čardáš.
0: Bude a za malý okamžik a i pro vás, ať máte krásný víkend a ať se neuvaří.
1: Díky, nápodobně,
0: tak
1: ano.
0: Mějte se fajn a naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: No já ke stejné písničce tady mám ještě jednu SMSku, ta je od Marie, která je z Benešova nad Ploušnicí. Prosím předčasně Montyho Čardáš, paní Hadičce básničce k sobotnímu svátku. Zdraví přeje Marie Benešov nad Ploušnicí. Tak já se přidávám a teď už Eva Pilarová.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Eva Pilarová, Monty Očardáš, jsou tady písničky na přání, za námi první telefonáty. Než tady bude další telefonát, mám tady teď opět nachystané také nějaké to čtení a e-mail. Dobrý den vám, Mirku, i všem posluchačům. Prosím o písničku, kterou bych potěšila Marcelku s Radkem, Květušku s Romanem, Boženku do Jirkova, ještě Milenku, Jarmilku, Helenku do Litvínova a Marušky do Děčína, Šestajovic. Moc děkuji a všem přeji, zvládněte horký víkend, brzy se ochladí. Stálá posluchačka Maruška z Chomutova a paní Maruška vybrala písničku od čtveřice ABBA, písničku Chiquitita.

0: Švédská šluzice a písnička Chiquitita. Jsou tady písničky na přání a opět teď, jak jsem slíbil, nebudu ve vysílání sám. Mám tady nachystaný telefonát. Po nějaké době se nám hlásí Morava. Kousek pod Brnem je obec Židlochovice. Odtud nám volá sem k nám do Českého rozhlasu Sever posluchač Pavel. Pavle, zdravím, hezký podvečer na Moravu.
1: Zdravím všechny posluchače i vás, pane Mirku.
0: Já děkuju. Tak my jsme vybrali jednu takovou legendární a o létě, neboli v létě se jmenuje v angličtině In the Summertime. Komu zahrajeme tuhle tu další pěknou skladbu?
1: Ano, zahrajeme, protože je léto, tak jsem se snažil vybrat nějakou
0: letní.
1: Takovou letní.
0: Dobře jste vybral, ano.
1: A bylo by to nejenom samozřejmě pro všechny posluchače a pro vás, ale
0: děkuju.
1: To pro dvě Jany a ta jedna je z Jirkova a druhá z Kojetic.
0: Dobře, také zdravím a zdravíme. Tak písnička bude putovat i k vám na Moravu, ať se tam hezky poslouchá, no a ať se neuvaříme zítra a pozítří o těch víkendových dnech. U vás má být ještě víc na teplo, než tady u nás na severu, nevím. Tak, nejsem meteorolog. Tak Mongo Jerry, In the Summertime a pojďme si tu písničku užít a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Anglická skupina ze 70. let Mungo Jerry and Your Summertime. Písničky na přádí pokračují. Jak jsem říkal, mám tady spoustu vašich písemných vzkazů. Pojďme si teď tady přečíst další váš e-mail. Hezký večer všem posluchačům Českého rozhlasu Sever. Zahrajte prosím písničku pro mou úžasnou tchýni a čtyřnásobnou babičku Daničku, která je se mnou na chaloupce ve Bzí a udržuje tu dobrou náladu. Ideálně písničku od skupiny Spiritual Quintet Dvě báby. Děkuji a zdraví posluchačka Simona s dcerou Ráchel.

0: písnička, která nestárne, sní Pavel Bobek, to byla písnička s názvem Country Boy. Country si teď v následujících chvílích nepustíme, ale pustíme si jednu legendární skladbu jednoho legendárního muzikanta. A také se po telefonních linkách po nějaké době vypravíme do Německa, do Baden-Württembergu, města Heilbronn. I tam máme posluchače, konkrétně pana Herberta a paní Lindu. Oba zdravím a přeji hezký večer do Německa.
1: Jo, taky vás zdravíme, pane Míro, zdravíme Český rozhlas Sever.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchačky a posluchače. No a country mám taky rád.
0: Ano, ano. Jo. Ale vy jste vybral něco jiného trochu.
1: Jo, ale to až přijde po swingu a po jazzu, pak přijde country taky, jo.
0: Určitě.
1: Ale hlavně dneska posílám, už jsem dlouho nikoho nezdravil, tak posílám pozdrav bývalým kopiským kamarádkám Evě a Jaruse, pak do Litvinova, kamarádce Janě a taky do Litvinova na Koldom zavím Helenu s těmou rodinou celou, jo?
0: Dobře.
1: Ještě Františka s paní Marii do Lomu, pak ještě Vlastu, švagrovou Vlastu do Janova, Litvinov Janov, pak Květu na Vysokou s Romanem, pak ještě bych chtěl zdravit do Hřivic a ještě zdravím Janu Doustí Kojetic,
0: dobře,
1: manželem a celou rodinu a všem přejeme ještě krásný víkend.
0: A vám také. No to nevím, asi nebude, ale děkujeme.
1: U nás má být až 38 zase.
0: U nás má být také hodně teplo.
1: Už dneska máme 630.
0: Ježišmarja. Tak pojďme se ochladit hezkou písničkou, jo. Jak jsme se domluvili. Ano, děkujeme.
1: Jo.
0: Tak Louis Armstrong bude.
1: Hlavně dneska písnička pro mě, ale posílá mi taky všem ostatním.
0: A jmenuje se A Kiss the Bill, A Dream On, tady je,
1: jo,
0: Louis Armstrong.
1: Louis Armstrong.
0: Tak ať se hezky poslouchá, naslyšenou.
1: Jo, a naslyšenou někdy.

Louis Armstrong, Kiss the Bird, a Dream On, a já tady mám na už nachystané další čtení a další z vašich e-mailů. Dobrý den, touto cestou bych vás chtěl požádat o zahrání písničky pro pana Radomíra Malka z Neštěmic v Ústí nad Labem, který pozítří oslaví narozeniny. Oslava narozeniny proběhne v kruhu rodiny, kterou mu připraví jeho přítelkyně paní Marcela Štěrbová. Panu Malkovi přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a vše, co si přeje. Tomu přejí ze Železného Brodu rodina Matějková. No a vybrali také písničku ze Železného Brodu, vybrali kapelu Krajanka a skladbu Na staré mohelně.

hned v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever další čtení, další e-mail. Dobrý den, moc vás prosím o zahrání písničky od Natálie Oreiro, Cambio Dolor, a byla by pro Haničku do úval k zítřejšímu svátku. Naše milá Haničko, všechno nejlepší k svátku, hlavně zdravíčko a plno lásky a nezapomeň si naše sluníčko. Tak krásnou oslavu to ti přejí Vlasta s rodinou z Prahy a teď už písnička od urugvajské zpěvačky a herečky Natálie Oreiro.

0: Na přání Natalia Oreirová Cambio Dolor. Pomalu se nám blíží 19 hodin, to znamená, za chviličku tady budou další aktuální zprávy. Potom už pokračujeme s dalšími pořady. Určitě mějte hezký večer a také hezký víkend a v pondělí po 18. hodině se těším u písniček Na přání opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Opilý řidič v Ústí nad Labem napadl při kontrole policistu. Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 36 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
0: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Téměř 2,5 promile nadýchal 26-letý muž při silniční kontrole na Ústecku. Řidič jel bez pneumatiky, jen porávku a při kontrole napadl policistu. Útok nebyl jediný, pokračuje krajská policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
3: Po převozu na záchytku zaútočil znova a policisté ho museli spacifikovat. Za své jednání nyní čelí podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a násilí proti úřední osobě. V případě uznání viny mu hrozí až 4 roky vězení.
0: Chodci a cyklisti se od příštího týdne musí připravit na změny na Špindlerově mostě v Roudnici nad Labem, informoval o tom mluvčí města Jan Vancl. Od pondělí 17. do pátku 21. srpna bude most kvůli rekonstrukci předpolí průchozí pouze po schodech z Poděbradovy ulice. Stavbaři by na schodech měli zajistit nájezdy pro vedení kol a kočárků. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými.
1: Počasí.
0: Nadále platí výstraha před požáry. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a večer až polojasno. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 33 až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Lípě došlo k dopravní nehodě v ulici Pražská. Srazila se tam dvě osobní auta. Na silnici číslo 263 u Horní Police na Českolipsku probíhá vyšetřování nehody osobního auta. A u Ploskovic na Litoměřicku se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Hrůza nám napsal a děkuju za ten dotaz, protože taky si člověk není občas jistý a to, pro co je v médiích s češtinou každý den. Zdravím vás a mám dotaz, jak je to v poslední době s často používaným slovem rukojmí. Náš češtinář nás samozřejmě tehdy v 60. letech minulého století velice proháněl ve správném užívání každého slovíčka. Pokud si pamatuju a myslím si, že ještě zatím paměť slouží dobře, tak slovo rukojmí bylo a je podle vzoru stavení a nikdy to nemohlo být jinak. Bohužel v poslední době, a to i v Českém rozhlase nebo v České televizi, slýchám a vidím napsané rukojmích, což podle mě nemůže být správně a na mé hlavě stávají vlasy hrůzou, ačkoliv jich mám tam již poskrovnu, píše pan Hrůza. Pan Hrůza je vtipný a vy ho potěšíte s tím, že ho podpoříte v tom, co napsal?
2: Doufám, že ho potěším, i když ho nepodpořím.
1: To jsem zvědavý, co řeknete.
2: No, ono to slovo rukojmí je vlastně dost extrát. Jednak je to podstatné jméno, které se skloňuje jako přídavná jména. To je jedna zvláštnost. A jednak patří do skupiny těchle mužských životných podstatných jmen, která jsou obourodá. Takže funguje v ženském i mužském rodě. A navíc v téhle úzké skupině slov úplně vyniká slovo rukojmí, které může mít i střední rod. O tom středním rodu mluví pan posluchač.
1: Takže ta rukojmí, ten rukojmí, to rukojmí.
2: Ano, a to rukojmí je podle vzoru stavení, jak píše pan posluchač.
1: No.
2: A nebo může být v ženském rodě, to pak skloňujeme jako paní, ale

0: být i v mužském rodě a to je ten případ, který pana posluchače tahá za uši, totiž je to jako typ Jiří, ale protože Jiří se obvykle skloňuje jen v jednotném čísle, tak si můžeme pomoci tím vzorem Jarní. A tam máme potom ty koncovky bez rukojmích.
1: Takže když si řekneme, že jsou to muži a chceme použít 7 rukojmích.
0: Je to v pořádku, můžeme si ten rod opravdu vybrat. Zkrátka máme na výběr.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady, Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. A škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo. Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: jasně,
1: jo?
2: Jasně, no.
1: A ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
2: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasaj.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
1: To je blbej form. No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: jo,
0: opustil.
4: Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor, počítají se léky čistě léky nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech,

0: lech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
1: Takže ho můžeme vlastně počítat.
0: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze šesti bere dokonce dohromady víc než tři léky a pět ze šesti lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, šestina všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere tři a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než pět léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci dvakrát ročně zkontrolováno. Ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
1: A jak je to u nás?
0: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
1: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
0: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
1: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit. To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné, jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: vzájemně, když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává. A dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak
2: to znamená,
0: se obrátit?
2: Určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: Tady se to ale trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Paní to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo prostě...
0: A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, je jí 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže, souvisí to s léky, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajtamovou na naší telefonní lince.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jakžtakž dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ne. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně. Tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mi vlastně nerozu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nespomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: Virózu, žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam
3: no,
1: měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Víte, jako...
0: To je to, co
1: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu. Rózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste říkala 1.01,
2: ano, to je to na tu neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečným množstvím vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pradiol na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pradiola, co je na tu neuropatii, tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo volá a kdo se ptá v této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A... Tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další, čím ne, je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Sem asi dostane stát někdy v příštím vydání.
1: Je už
0: tady
1: je
0: dost.
1: Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčocha, Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechny pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptá. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano,
0: znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 630 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno, jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
2: Zlatá láska.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den, já vás zdravím.
9: Tak vy budete Hana.
10: Na vás určitě, já jsem Hanka.
9: A tady jde Jirka, dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
9: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
10: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
9: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
10: No jo, to je práce mýho syna.
9: Z kapry.
10: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
11: Společnýma silama syn vždycky přiveze od někde, přitáhne inspiraci. A
9: tuhle přitáh odkud, někde z Asie? Ne, máte tam i budhu?
11: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
9: A kdy probíhá krmení těch koj kaprů?
10: Každý den.
11: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme takový.
9: No
11: dva.
9: Jo, ty bláho.
11: Tady ty největší, ty jsou desetiletý.
9: To jsou teda velryby už skoro.
11: No.
9: A to je jenom na okrasu nebo i jako?
11: Na okrasu.
9: Jenom na okrasu, dobře.
11: Pojďte se podívat. No. Puťa, na.
9: Jakou to má příchuť ty granulky? Chutnal jste to?
11: Kocourový chutnaj. Když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourový chutnaj. Jo.
9: Tak prosím vás, milí posluchači, byť to vypadá, že začal hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
10: To je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.

0: klukovi nějakému, já nevím, jakému, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem ho hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A...
1: Láska prochází žaludkem.
0: Tak to je v životě.
2: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
1: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
2: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo, a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková je normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický, no.
0: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
1: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
2: No, to nevím, jak to, jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátký sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině, a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
0: Mě bylo tak líto, to si nemůžete představit, na první schůzce, ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu, no. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohleto člověk pamatuje z toho mládí, jo? Lady Hamiltonová se to jmenoval ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo? Ale tohle ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No? To byly zážitky, byli jsme mladí, začali jsme se zamilovávat do sebe. No?
1: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
2: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku, no. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne a ta láska je tam hned, tak nějak postupně, no. Tak byli jsme hodně mladí, bych řekla, a taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
1: Kolik vám bylo?
2: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
1: Kdy přišla první pusa?
0: Po první prodloužení, když byla první prodloužená, ale prvá zase tě domů.
2: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu a já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
0: Šok, to byl šok.
2: Byl to šok.
1: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
0: Zase jako při tom prvním rande, jak zakoupali jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná, no, a nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těch letech.
1: Jirka byl první?
2: Byl první. Právě, no, tak jako, no ne, jako prostě byla to ta doba, no, že... Dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
1: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
0: Obrovský štěstí jsem prožíval, že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme od jak živa vždycky všecko spolu. Sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako mívá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no. A přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal lupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
1: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa?
2: Jo, je to příjemný. Jo. Je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
0: Já jsem byl rozumnej.

0: Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hlavně, když jsme jeli spolu. No. Bylo to hezky, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v této době, tak když se vracím myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem děti, to všecko tohleto.
1: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
2: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, hlavně už jsme začali plánovat, byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle z toho, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo, to si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluvení, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že...
4: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, potíří na jedno dáme a tohle stále, říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal a říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to. No, děda a její rodiče byli moc hodný, no. Jako pan táta jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no, tak.
4: Co vám tou hlavou běželo? Ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, a nebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
5: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. Byl hezky ostříhaný. No a takovou jako, bylo to hezký, těšili jsme se.
4: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
3: To proběhlo doma, v tom před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věříci nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
4: Co z toho obřadu si, kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
5: Bylo to hezký, no.
3: Hledajte takovou perličku. Kamarádovi jsme byli na svatbě, jo. Se ženil a tohle z toho zved závoj nevěstě, dali pusu a zase ji ho dal dolů zpátky.
5: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
3: Dostal jako... jsem malinka ty školení, no.
6: Dopředu.
3: Na který prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
6: Zvládnul to.
5: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... tancovalo se tam.
3: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinká, to čtyři muzikanti jsme měli, profiky, no, hezký to bylo, no.
6: Kolik hostů?
3: 80.
5: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
3: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, když jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle to, no, a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Jsme to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Bav do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál, ke stolu a byl oběd, zábava.
5: Bylo to hezký. V té hospodě to vyšlo docela hezky, no. Pak jsme akorát brzo utekli, viď? Jsme se na sebe těšili, svatební noc.
3: To bylo, já nevím, kolik mohlo být, pod večer 9 hodin nebo 8.
5: 10 asi.
4: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
5: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
3: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. Svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
4: A ta svatební noc, jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tradic? Jak jste to prožívali vy?
5: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
3: Byl na svatbě, no. Ještě byl na hostině.
4: Jako nechali vám noc úplně volnou?
5: Jo. Ustali jsme tam sami, no a... Heď, já nevím, kdy taťka přišel.
3: Až druhý den, no jistě byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
5: Taky nevím vůbec.
4: Je ta noc, teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
5: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě ten,
3: Radost a štěstí, no. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
4: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
5: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost, když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
4: A ta radost dvakrát větší?
5: A dvakrát větší radost, když, když jsou to ty dva lidi. No.
4: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí, je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplní, anebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
5: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran. Takže já jsem taková v něčem tvrdší, táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je, ale myslím si, že se jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
3: Je to o tom chtít. Když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu. Na ničem manželství není. protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje nikdy.
7: Nechám lásku znít.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dechtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je já teda. Hele, ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat. To se nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
4: Zlasu.
3: Zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavený.
4: No, láska, či zlatá svatba, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný. Tak. To se nebude používat.
6: Proč? A co se s tím bude dělat?
4: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
4: No tak to v každém případě.
6: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
4: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio. Reklamy.
3: Vem to mě zvládat, asi ne, jo.
6: Čudlík jako čudlík. Ale lepší příjem.
4: No.
3: To je super. To jsem nečekala nic takového.
4: No, jsem velice překvapený.
6: Tak to máte od Petra z Carmen. Chcete jim něco vyřídit?
3: Že je moc obdivujeme. Já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
4: A jejich
3: dceru, Teresku. To prostě milujeme, prostě ty máme moc rádi.
4: Velmi sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě, prostě obdivujeme je, máme je rádi.
3: Máme moc rádi, jsou to fajn lidi.
6: Jako vy.
3: Děkuju.
2: My obdivujeme vás a moc si ceníme vaší otevřenosti.
1: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
2: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
3: No tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli. Protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
6: A to jste věděli dopředu nebo až po?
3: To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce. Jo? No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala. No a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prý praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
4: Je to bojovnice, je vitální dcerka, jo, je to...
3: Dcerka je tvrdý.
4: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě o 180 stupňů.
6: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
3: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že jo, tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
2: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
7: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
2: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
3: Jako jednou pořádně bála teda, to jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek, pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
6: Kdy přišla úleva?
3: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No. Já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No, bylo to.
6: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, že jo?
3: Tak. A stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
4: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako prasklají cysta, měla cystu na vaječníku a prasklají cysta. Respektive v dobrým doktor Dušek ji vyšetřila a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Mě obdala v noci a to šla na záchod, to prostě se mi sesypala, já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no, a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
6: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
4: V tu chvíli, Patriku, jsem si to uvědomil. Prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a toho prostě je v limbu je mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo. No.
6: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
3: Určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
4: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No. má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí životní. Můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, než je starý.
6: Má?
3: No, trošku to musím krotit. Protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkala, že byl vždycky celý život po těch motorkách toužil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, kup tátovi motorku, teď celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak můj kup. No tak oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
4: Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice spokorný.
6: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
4: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku, jo. Tohle z toho, tady mám štěstí svoje.
6: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
3: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen a mám radost, že akorát mám strach.
4: Co dodat? Řekla všechno. Chápu jí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po smě. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No v podstatě já jsem to navrhnul. No.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby, se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme, to ujíždíme oba, salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, nějaká, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no. Jako já rád se motám v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád ti pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí jít dolů, jo, ale dříve, když jsem byl mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno, no, mám radost toho, že se usmívá, jak se vyspala, takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne soumat, že chrápu, no, tak se asi na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového. No, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu zavři oči a to a používám to takhle. No.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči, brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak, jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. Tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: Taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila, to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan na to,
4: sport,
5: to.
4: No, to není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme na člunu.
5: Jezdili jsme na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku normálně. Ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně už, jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas já v koleni píchne a takový věci a tohleto, no.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to... Chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hrubějc, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no, tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ, jo. A dělat to všechno spolu.
3: Čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No v dnešní době, když jsem na všechno sama jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek a je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když jak jste se ptal, když přijde ráno do kuchyně a vidí to v očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmout, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že se ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Koryt se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Selanské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět po čase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy

0: jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mně totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
1: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
2: No prosím, jen řekněte, oč jde.
0: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
2: Berkovec Petr, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
0: Ale ne.
1: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
0: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
2: Kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
0: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
2: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
1: Abyste věděli, to je policejní lékař.
2: Já vám ho zavolám, ano?
1: Pan archivář se zasmušil.
0: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
1: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
2: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
0: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
2: To prosím není.
0: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech, aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
2: Aha. No tak dál.
0: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
1: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
2: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
0: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
1: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
0: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tu zedržel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
2: No, snad se pana Ješka bál, prosím vás, za těch jeho času.
0: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
2: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
0: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci, ale za krále Jiříka ne, pane.

0: Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
1: Pan archivář se poněkud uklidnil.
0: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
2: Aha, no a jaké to byly skutky?
0: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
2: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
0: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce. A ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, no nevidíte nic zvláštního?
2: No, ne, nevidím.
1: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
2: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
0: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
2: Ano, Domini MCCCCL. X5, no leta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
0: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
1: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
0: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
2: O, C, C, no, O, C, C, to by mohlo být... Aha, zkrátka Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
0: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
2: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
0: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
2: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
0: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466. Zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží?
2: Poslyšte? To je docela možné.
1: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
2: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
0: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť si ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
2: No, tak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
0: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
1: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
2: Okamžik. Aha. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho. No tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
0: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
2: No, tak koukejte se.
1: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
2: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
0: Ano.
2: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ješkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
0: Nevím.
2: Ale, tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se, Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
0: Máte na to doklady?
2: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
0: Já jsem to tušil.
2: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi A pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
0: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až výjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
1: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tady mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat, jo. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udán jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřiteli. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadle na pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát a jen falešně hrát. A nebo si chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan baron byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, já si můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo, můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Wachmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomendovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek a pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunk, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunk, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunk zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám, tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: právě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: přizpůsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste s klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma, jak jsem se postavil na vlastní nohy, kdy to bylo a co tomu předcházelo. Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je víc jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvany. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než vlašský ořech nebo tak nějak. A nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat. Ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc. A ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství. Tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let. Takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam viděl snad téměř dvakrát tolik,

0: docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lančkrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu třikrát do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, dal nějaké opíjení, a dal jsem si prostě řízek, no, takovou tu českou klasiku.
1: Mm-hmm. Takže vy jste si ve 14. vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel, kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
0: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař čišník, obor v Hronově. Bohužel to už neexistuje, udělali jste ho jídel u mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
1: Lumíre, ano, no? Já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
0: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
1: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
0: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako čišník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně. Ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník. A já jsem z toho neměl nějakou obavu.
1: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji. A dobrou noc.
0: A hlavně, jestli se líbil, no.
1: Líbil. Mějte se hezky. Naslyšenou.
0: Tak jo, taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
1: Na vlastních nohou. Téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem, tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči, na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla to mi udělala největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No tak já už jsem se to naučila 18, když jsem, no a 19 už jsem uměla všechno, no, studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro no, jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči a teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělal svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste si dokázat sama sobě, co dokážete.
1: Co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. To je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma Na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donuceni okolnostmi vaši vrstevníci. O tom můžete promluvit už po písničce kapely Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání Noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školním roku bylo nějakých 14 a něco, protože tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na školy a tohleto.
0: Takže to bylo někdy v 80. letech.
1: Hej, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 jasný, letech jasný, na internát, jasný. Jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, helejte, hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, že tam byli vlastně pokoj pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěst v zoologické zahradě, jo. No hej, ten je hrozný, jo.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půlroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodnej moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem zjedil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil zebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když jí bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně z vesnice, já jsem ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze, aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedla. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak si říkal, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je v celku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenka ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, jo? Já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu. Dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu. A já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No, asi ne. Takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to rádi omození, ale to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo, já jsem jezdil po montážích a potom mě chytlo to řízení, takže jsem vlastně celý život do dneška jezdím, dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám sám nadavil řeč, jo?
0: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
1: No máme, máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
0: Samozřejmě.
1: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem sjel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečné.
0: Jardo, já jsem vděčný...
1: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
0: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí, nevím sice...
1: Jezdí.
0: Ano, no, výborně.
1: Jezdí, no.
0: A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
1: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já napíšu.
0: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otálili s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Robert. Zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem to... s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako...
0: Promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mět nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama obdověl a to je teď hodně složitý a strám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okolo ohněm peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice. Protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, to je horší jak vaření. No, to je horší, to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klenova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tým asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naslyšenou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte. Číslo je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě?
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě na hlasitý poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně. Mám kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct
1: se mezi tím
0: něco
1: jako
0: jiného.
1: Rozvedli. No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže...
0: Takže u vás doma nepanovaly zrovna idylické poměry. Tak, můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu nešla.
0: Vy mě opravdu neslyšíte,
1: že jo? No a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to mám já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obněkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušný začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kloudně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to je už 50 synovi. No a dcera tak přes 30. No, no tak jako, že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchý, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se tak trhl jaksi od rodiny a podobně, že. A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy, tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové. A já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si řekla, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem to říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí? A co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, něco jiného, nového.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, okay. Jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni, všem od srdce to moc přeju, ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc, sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu? Jako ta, která to udělala v roce 1990 taky.
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načal ji Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju. Tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu. O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako první hod vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě. No,
1: tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady, a nastěhovala jsem se k manželové mamince. A to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky. A teď jsem přišla do dřevěné chalupy, což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku. A všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchýní nepohodli a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkal, prosím, že nejezdí, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku. Než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel. No, v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila. Takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, takže když jsme přišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem natahovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, aby se mi tam neposmívali. Vždycky se mě smáli prý, hele, koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským hantecem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: O tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako začala jsem to tam brát z gruntu. Jo. A ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak na nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Jo. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už mě se postavili na
0: Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano, jo, ano.
0: No já se, já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: To jsem chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak nikdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Obš pohádky, obši babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Naschledanou.
0: Musím znovu připomenout,

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování se, to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se a manžela jsem toho prvního, měla 8 rok stačí, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyni, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Pane Borku, on vzal nůž, já jsem byla těhotná, to bylo rok po

0: svatbě až. Mm-hmm. Já, protože jsem nemusela se vdávat, já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu, mm-hmm, a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Mm-hmm. Tak to byl můj začátek.
1: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte, pokračujte.
0: No a tak, tak jsem se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, protože jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů ke mně, k nám domů. Mm-hmm. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou. Neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No, takže on teda, měli jsme strýca, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožinku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově, a takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli, tak to byl můj začátek. No,
1: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně Rožince.
0: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Liši. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka, takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, byl fotbalista a školu dělal obchodní, a tak, no, to víte, fotbalista, co nic. No, ale teď to, má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000, a tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no, ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
1: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 50-60 lety?
0: Ne, pan Borko, si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
1: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
0: Jo, jo. Takhle si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsem taky spokojená. Oni mě podpájí, když jsou sama. Teda
1: no tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bude, když jste nebyla spokojená.
0: Druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
1: No, jako já.
0: Který to nedělá. A dělá se z níka.
1: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
0: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
1: Děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz. /linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán, posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to bylo jako chlás, cigára, a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: No akorát na potře jsem ho viděl jednou. Ve vojenství. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco a nemohl jsem tam mít v roztrhaných kalotech a botech, jo, prošlapanej. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí, tadyhle důchodkyní, že sklepa se 7 pater nahoru a po 20 dnech jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, já říkám, ten svetr byl dolí zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesl jsem ho domů, oblíknul jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak ho vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás doma opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky? Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Kde jste? Tak jsem se sebral. My jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlači a tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo. Tak tam byla... A tak jsem za sebou třísnul těma dveřma a jak jsem byl asi rozšílený, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu, jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
0: Tady znamená kde?
1: No, ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
0: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
1: Ne, pohodě. Ne?
0: Dobrý.
1: No. A akorát jdu toho kokta, byčko, no, protože jsem trošku rozhozený.
0: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
1: No, musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zaplať pámu, že to zase zvedlo zpátky, takže známky zaplať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autoakrýnkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být automář, jo, no, tak jsem šel na autokempírinu, no a tam jsem se akorát za 2 roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
0: No tak, vy jste na to měl 2 roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
1: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Že zkrátka budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocnej zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant a on říkal, parkante jeden, až bohuji se chytit volantu. Jo, tak ty už sepnu ruce prej. No.
0: A čím se živíte tedy? Dnes?
1: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, že jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu. No.
0: Já jsem si říkal, o čem je řeč.
1: Já to nemám rád, tu elektroniku, no. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
0: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
1: Že jo, no já to jo, říkám jo. Taky.
0: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
1: Jo, díky.
0: Dobrou
1: tak
0: noc.
1: Jo, taky dobrou noc a přeju všem.
0: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Konec konců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
1: Já vás taky všechny zdravím i ti nespáče.
0: No zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
1: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárnem, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujeme. A to ne, já se půjdím tady do hodinu a jenom jít tam na WC, takže...
0: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
1: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem dva té rodiče a můj největšího slávu už jsou oba dva dám do posledky. Ale byli jako hodně. Maminka tam byla šetrná a pracovitá velice. Ta díky mamince se mě naučila dobře vařit, ona byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak jsou. To je kousíček od Velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila. To byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko, se dala do Karolinky, tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té Velké.
0: Dobře, takže v 27 letech jste poznala ano, manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
1: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si jako byl v tom družstve, bytovém družstvu, jak to bylo, dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Dnes po pěti měsíci známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává v mojí rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
0: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se, odstěhovala jste se předpokládám za manželem?
1: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla zhodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, než se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky a to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně udělili manžele, když jsem přišla do Zlína. A děvčata na internátě mě říkali, sakra, už si toho chlapa ven, kdy se tady táhá takovou dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
0: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
1: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnoho. Měli jsme to pár metrů, ale asi ta vaše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
0: No, omni a vinci tam mohli.
1: Tam manžel ten byt, když jsem mě dostal, no takže po třech letech dostali na jízdí svahy, jsme dostali dvoupokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně, pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
0: No, tak jste měla ulehčený start.
1: Takže mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
0: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
1: Nejtěžší, nebo manžel byl zaměstnaný, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. On věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak že jako cukala hlavou, to já jsem věděla, že to je z toho, jako to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je vlastně na plázi něco. To se směju, ale opravdu to. Takové lidi tam bylo víc.
0: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb. Že jo?
1: Ne, já jsem totiž, aby jsme tomu rozuměli, já jsem tam našla kamarádku, kterou se přáteli mě do dnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přidět klienti. Já jsem se ráno zbudila a už jsem byla nadělaná. Já manžel, já jdu do práce, já jsem přidět.
0: Byť jsem pracovala celou noc. Jo.
1: No, takže
0: paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Je to dobrý, no.
0: Děkuju.
1: Tak přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
0: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
1: Taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu Na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tedy ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě dvě spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano,
0: že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduché neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně byste to říkala, ano, moje chyba, 69. Ano, ano. Na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzni.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních,
0: no na letišti.
1: Našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tady bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dál.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například, jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem jí i psala, že jsem jí vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako, teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se zúročila.
1: Že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství, na manželství.
1: Přesně,
0: na další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám mockrát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště
1: teď
0: zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Díky. Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v úvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde pracuje?
1: V Ypsilonce.
2: Zda má hodinu?
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano, správně, správně, ano. Ano.
4: Konec vlády jednoho Lábuse.
5: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
6: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kaisera, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malý, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková, už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no, vystřelal jsem 3 profesory a to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. a pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle a jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netrouf. No máš 6 hodin, tak se sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pokopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vracím k té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... Si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herce jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Bí! Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale.

0: Nespívali by, kdybyste použili Antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau.
1: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?
2: Dobrou knihu.
3: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbná.
0: Není Drbná. Denně čte Večerní Prahu.
1: Mámo, červená!
2: Táto, zelená!
1: Mámo, flek!
2: Červená!
1: Flek!
2: Zelená!
1: Flek!
0: Barevný televizor do každé rodiny.
4: Ta píše... Ta píše...
0: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, proč já tě praštím?
4: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
9: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
10: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplch, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už viděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný, a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba kluz, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády s koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceruli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to bylo divný, že tak se divně dívají. Já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný, ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je?
6: Co?
5: Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo, kdy dneska se dostal, tak jsem navštívil svého kožního, ta, svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo na... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
7: Já mám
5: taky na dálku. Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mě bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a když jsem to řekl, tak jedna dívenka asi 15 let a první řadě udělala Ježíš Maria. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila. Já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará. Jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař?
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby on teďka měřil, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na... těch 88, tak nějak, no to.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk, jo, ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo,
4: já myslím, jako nebyl jsem.
3: Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky, ano. Možná, no.
4: A ty bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takto složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů, bo tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to v Hošticí tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že jo. Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
7: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
6: No, a dál?
7: Dál už mě.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak sedě na něj sám, když seš tak klid, mě už to nebaví.
8: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
9: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
10: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
11: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
12: Voloviny.
10: To si teda pište.
12: Kraviny do kravín.
11: Ale nemel furt.
10: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě.
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
13: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr, tam byly ty pracovnice JZD, tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
14: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
15: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
16: To je právě na aerobik, to je zřímá.
14: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
17: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro hostice. Točka, ale čumáku je celá vesnice.
18: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
14: No jo, nahý jste tam, že nahý.
18: Cože, nahý, no to byla zkouška, to se zkoušelo.
14: Nahý jsme tam nebyli.
18: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
19: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
18: Jo, má tak a s vídlema z vás žádný jítel nebondli.
20: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
14: správně.
18: To jsme se nedomluvili. Dostanete za to prémie, tak o co jde?
21: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
18: To jsme si nerozuměli teda, tak ode. Gabino, pochováš se? Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
22: Vidíte, ho kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
23: Je to prevít, ať se zvykne
18: za nás. Co jste se zprázdnili, že jste zprázdnili? Lidi, lidičky, lidičky, pomoc! Lidi, jau, jau, matuško, jau!
24: Nebylo tohle, to tady nebylo.
25: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
18: Co jste zprázdnili, nebo co?
0: otevřete! Česky! Slyšíte?
2: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo!

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má to náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. To jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřet, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. Žádným záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Tak si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před, krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkali, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první klavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No, tak.
6: Toho.
5: Tak děcata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikátého to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, no. Samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde, no.
5: Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Štěpána, bez Štěpána.
5: Jak ještě do koše, no a dál,
6: no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil lid.
5: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebude. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Naruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hold bohémové, že jo?
9: Jo, bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
9: Prosím vás, už vypadněte! Já za chvíličku letím do studia!
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo?
8: Já.
6: No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnejovského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořinka, švitořila, taky jsem měla dobře poznanezený hlas, víte?
9: Tak už bude štíka!
6: Ale mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia,
6: já to tady všecko
9: odřu, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V Nezaninu, patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měška to?
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil.
11: A mě říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale Já zabil!
12: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem asi doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat. To vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat. Že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.